jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první výhrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Hele, ono to na Březku od nás není fakt daleko. Březová!
8: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský rezort všem. Březová!
7: Mrkni teď na resortbřezová.cz a rezervuj si svůj termín.

jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.

0: zvolilo jen asi 18% prvomaturantů. Požár v Českém Švýcarsku se zatím nepodařilo dát úplně pod kontrolu. Plocha, kterou ovládají plameny, už by ale měla být pod 100 hektarů. Během dneška dorazí českým hasičům na pomoc kolegové ze Slovenska. Připomínám, že jeden z největších požárů v novodobé historii naší země zasáhl České Švýcarsko v roce 2022. Fotbalisté Sparty porazili Jablonec ve skupině o titul, vyhráli na domácím stadionu 2-0, upevnili si tak pozici na druhém místě. Nezaváhala ani první Slávia, která už v sobotu přehrála Slovan Liberec 2-1. Třetí Plzeň se raduje po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Rekonstrukce Plzeňské ulice vstoupila do další fáze. Zhruba do 30. srpna má být uzavřena její část mezi ulicemi Na Čičeličce a Holečkova. Řidiči musí místo objíždět přes ulici Vrchlického. Jak další etapa stavebních prací v Plzeňské ovlivňuje autobusové linky, najdete na webu dopravního podniku dpp.cz. A ještě přidám počasí, nad Prahou má být dneska převážně oblačno a opět nás čekají vysoké teploty. V maximech naměříme 25 až 27 stupňů Celsia. Z Metropole Dominik Šmaus.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Připomíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. To jsme my tři a přejeme vám, kdo jste si nás v 6 hodin naladil, krásné ránko. Ahoj lidi.
2: Krásný pondělí.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobrá zpráva pro vás. Tenhle týden bude mít taky jenom 4 pracovní dny.
1: To je asi ta nejlepší zpráva, kterou jsme to mohli začít. Tak pojďme na písničky. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. S tím startujeme. Hezké ráno. Hit Radio.

0: hodin 6 minut. Kelly Clarkson, krásné ráno, a mě by zajímalo, jak se vám stávalo dneska. Co? Vy, kdo nás posloucháte? Bylo to v pohodě, anebo to bylo náročné? Ono je to takové dvousečné. Mohlo se stávat v pohodě, protože víme, že nás čeká zase zkrácený pracovní týden, ale taky za mě bylo to náročné, protože ten víkend člověk si zvykne, jak to je o den navíc, že?
1: A navíc nás čekají další 4 pracovní dny, takže ono to zas až tak úplně veselý není. Za mě.
2: Vám se vstávalo jak?
0: No tak, bylo to takové náročné, no.
1: Já jsem úplně v šoku, kolik už je světla venku. A tak jak bylo teplo, já jsem dneska poprvé letos vyrazil do práce jenom v mikině.
0: A včera jsi byl v mikině celý den.
2: Sláva, hurá!
1: Včera jsem nebyl v práci, Michal.
0: Já jsem si říkal, že tady není zapnutý topení. Vlastně.
2: My Davidovi už nemusíme topit.
0: To Ježíš, je pravda. To
2: si
0: pravda.
2: Zapíšu do kalendáře tenhle den. Nicméně, co váš prodloužený víkend taky? To od vás hlavně chceme vědět v minutě šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a co ten váš víkend?
0: Číslo znáte, připomeneme.
3: Napiš Michalovi a Jasmin. SMS-ku i WhatsApp. 777 937 777. Píš právě teď. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Za malou chvíli 6:45, ladíte Hit Radio, krásné ráno, no a ptali jsme se, jak jste strávili prodloužený víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Martina, Praha, víkend krásný, jezdili na kolech, byli venku se psem a prostě jen odpočívali.
0: Marila Žďár nad Sázavou, včera návrat z Brandýsa z mistrovství ČR v basketbalu a obrovská radost ze třetího místa pro holky Vlčice ze Žďáru.
1: Gratulujem. Monča, Bansdorf, pije kávu, čekají dneska i zítra 12 v práci, tak to přeji.
0: Lucka ze Žiželic mapovala Radovesnický potok s Martinkem a Pajdinkou.
1: Zdeněk Kamenice s dětmi v Národním muzeu a potom příroda.
0: Wendy Husinec u Prachatic, víkend pracovní, až tento bude prodloužený.
1: Kača Olomouc, dětská vstávání náročné, víkend odpočinkový.
0: Lenka Bílý potok pod Smrkem, víkend byl krásný, první zda na skútru a letošní první grilovačka s rodinou, procházky, výlety na kole, sluníčko. Co víc si přát, krásný den vám všem do rádia.
1: No krásný den i tobě a taky vám všem.
0: Vám všem krásný den, krásné ráno, vypadá to, že dneska bude taky fantasticky, tak si to ještě užijem aspoň takhle při pondělku. A co si užijete teď? Ego, Robert Burian na Hit Radio, hezké ráno.

0: Mark Embr, Belong Together. Takhle vám hraje pondělní Hitrádio, 6:45. 2 minuty k tomu přejeme fantastické pondělní ráno.
1: My si tady teďka dovolíme jeden velký aplaus a poděkování frajerům hasičům, protože, jak už jste slyšeli a určitě i viděli, v sobotu odpoledne byl v Českém ráji zase obrovský požár. A zatímco my jsme řešili, jestli si dáme nanuka, nebo jestli si dáme ledový kafe, ledovou sprchu, tak tam nastoupilo kolem 500 chlapů a ženských, který tam byli v nehořlavých uniformách, z vrtulníků padaly tuny vody a celý to tam zachraňovali a dávali dokupu.
0: Už můžeme tleskat?
1: Můžeme.
0: Už můžeme, Davide, pojďme tleskat. Hele, jste borci.
2: Ještě ale není úplně vyhráno, teda plameny se úplně pod kontrolou dostat nepodařilo zatím, ale určitě jsme na dobré cestě.
0: Já teda hasiče neuvěřitelně obdivuju, to asi my všichni tady, takže my vás moc obdivujeme. Já si nedovedu představit být navlečený v tom nehořlavém obleku, kort včera v tom vedru, jo. Já vím, jak zkuhrál třeba na dovolený a to tam jsem v plavkách, jo, že mi je vedro. A teďka vlastně v tomhle obleku, já nevím, mě by zajímalo, jestli to v sobě mají ty borci od přírody, nebo jestli prostě milují adrenalin, protože tohle jako klobouček.
1: Velký klobouček. Mimochodem dneska je svátek svatého Floriána, patrona hasičů, takže všechny hasiče dneska o to víc zdravíme.
0: Zdravíme všechny hasiče a děkujeme, že tady jste. No a za chvíli, nejenom pro hasiče, pro vás všechny, kdo ladíte Leony nebo Eminem s Rihannou. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Už zase nejde internet.
11: A Wi-Fi je pomalá.
10: Ne.
12: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
13: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
14: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
12: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
16: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
17: No jaké bys chtěla?
16: No přece ty z Baumaxu.
17: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
16: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
17: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
20: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
21: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
21: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
21: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
21: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
6: nhr.cz.
22: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
23: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
24: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z Pražského okruhu okolo 19. kilometru směrem od letiště Opatrně. Je tam odstavené porouchané vozidlo. Přejeme šťastnou cestu a v pořádku dojďte.
25: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.
26: A kid

0: Na cestu do práce, kamkoliv, kdekoliv nás posloucháte, Leone na Hit Rádiu v 6 hodin 30 minut. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Tomáš Souček už zase řeší sestupové starosti. Jeho West Ham se mezi poslední trojici anglické Premier League dostal tento víkend. A to díky výhře londýnského rivala z Tottenhamu, za který chytá český brankář Kinský. Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Generace Z odděluje práci od osobního života. Podle posledních průzkumů mají mladí jasně definovanou hranici, přes kterou nejdou. Odmítají práci během jídelní pauzy, o víkendu nebo po pracovní době.
3: Tak já si myslím, že to není jenom výsledek generace Z, že se to táhne už tak jako všema generacema, ne?
2: No tak je spousta ale generací naopak, ať zejména těch starších, které opravdu třeba o víkendu, když jim přijde e-mail, tak hnedka zasednou k počítači a jdou odpovědět, a to samozřejmě není vůbec zdravý.
4: Je pravda, že u nás to tak taky je a já vždycky nadávám přítelovi, protože on je schopný makat i v 11 večer. Někdo se ozve, má nějaký call, e-mail, cokoliv a on to jde hnedka dělat.
3: Takže ty lidi fakt existují, no kteří pracují, tak to já nechápu teda.
0: Green Day, When I Come Around na Hit Rádiu v 6.31. Myslím, že tohle by vás mohlo probrat. Já si jdu udělat kafe. Co ty, Davide?
2: Já si poslechnu tady tu píseň.
0: Dobře, tak hezké ráno.

0: takhle vám hraje pondělní Hit Radio Lukas Estrada, polský DJ Trips, Close Your Eyes. 6 hodin 36 minut, dobré ráno. Pojďme si něco společně představit. Potřebujeme, abyste zapojili vaši představivost. Představte si, že si koupíte ten nejvíc nadýchaný větrník. Vidíte ho?
1: Hmm.
0: Jo. Třikrát si kousnete a zbytek hodíte do koše.
1: Proč bych to dělala?
0: Dobrá otázka, zní to strašně, akorát tohle je další z bizarních trendů, který lítí po sockách. Je to pravidlo tří soust, ochutnat, ale nesežrat, takzvaně. Je to proto, aby lidi nepřibírali, ale aby si mohli vychutnat tu chuť těch jakože nezdravých jídel, takže burgery a větrníky a tak dále.
1: A tak to tu bylo, to je nemoc normálně, bulimie, ne? Jakože. Jo, tak dáš to do pusy a pak to vyplivneš, jakože to mi přijde to fakt
0: je,
1: stejný.
0: To je pravda, no, to je pravda. Já teda za mě, moji babičku by z toho třeba trefil šlak, jako, jo, protože kdybych si kousnul třikrát do jídla, co by navařila, no tak mě zabije. Tak mě zabije. Já si myslím, že to je zločin normálně.
1: U nás to je teda stejně tak, ale já opravdu co vidím, to s ním. A včera zrovna jsem se cítila na obědě s přítelem provinile, protože já to kolikrát s ním i ještě po něm. Jo, já jsem u nás ten větší žrout a já nevím, jako fakt to tak je. A nevím, co s tím, cítím se trošku trapně, ale hele. Co?
0: No nemusíš, protože na tobě to není vidět. A tím, já se teda přidávám k tobě do týmu, já jsem taky dojížděč, jo.
2: Vy taky zastáváte tu teorii tří soust, vždycky dojíte to svoje a pak ještě tři sousta na to.
0: Já vlastně, když o tom přemýšlím, mě ty tři sousta stačí jako na všechny tady ty nezdravý dobroty. Já mám tak velkou hubu, že stačí pořádně odevřít, hele, burger je ve mně.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vidíte?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor, na pražském okruhu okolo 19. kilometru směrem od letiště je odstavené porouchané vozidlo. A kolem 10 minut se už zdržíte v koloně na Štěrboholské spojce směrem na Barandák.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7:45, pár minut k tomu, ladíte Hit Radio, tohle je Avicii, The Nights. Krásné pondělní ráno.
1: Šli byste na koncert Shakiry? A ještě navíc zadarmo a na pláži? Já si myslím, že určitě, a takováhle věc se málo kdy poštěstí, ale v noci na sobotu se to stalo. Shakira tam zaspívala na pláži Copacabana pro 2 miliony lidí. Dva miliony.
0: Já jsem na ty tvoje otázky odpovídal ano, ano, ano, a tím, že tam byly 2 miliony lidí, tak bych trošku váhal.
1: Právě, jakože ono to zní celý jako obrovský sen, nádherná akce, ale mohl to být i velký horor, hlavně pro lidi, co fakt nemají rádi velký množství lidí.
0: Jasně.
1: Byla to tam obrovská tlačenka. Nicméně Shakira tím oslavila vydání nový desky a taky velký návrat na pódia.
0: No, hezký to bylo. Já jsem viděl nějaký záznam, takhle, to, že tam byla spousta lidí, tak to víme, ale Shakira to slušelo, no, to byla velká bomba. Já teda k tomu počtu lidí, jo. Za mě teda, mě osobně stačí festiák, kde je třeba 10 000 lidí a teďka si to představte, jo, stojíš uprostřed a potřebuješ třeba na malou, jo. Něco. A co festiák? Stačí O2 Arena a jsi uprostřed, jo? Tak jako, ty musíš vlastně vyjít třeba 15 minut předtím, než vůbec začneš potřebovat. Takže jak to vypadalo asi na Copacabáně, no? A tak zase tam je moře, co? Pojďme si dát nějaký starší kousek Shakiry. Whenever, whatever. Na Hit Radio. 6:50 a my vám přejeme parádní pondělní ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Ratata, trička, ratata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Připomínáme, že dnes je poslední den pro podání daňového přiznání, a to v případě, že ho odevzdáváme v digitální formě. Finanční správa doporučuje, aby to lidé nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by totiž mohl být portál Moje daně přetížen. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí termín 1. července. Za noviny a časopisy platíme v Česku větší daně než ve zbytku Evropy. Česká republika má nejvyšší sazbu DPH na prodej tisku v EU. Jako jediná země se sazbou 12% překračuje 10% hranici. Sazbu 10% mají Rakousko a Finsko, ostatní státy se pohybují v jednociferných hodnotách. Česko má za sebou nejteplejší den letošního roku. Teploty včera na řadě míst atakovaly hranici tropické třicítky. Vůbec nejtepleji potom bylo na Plzeňsku a v Polabí. Rekordy padly na 11% stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo by podle předpovědi mělo být i dneska, obloha ale zůstane převážně na 11% stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo by podle předpovědi mělo být i dneska, obloha ale zůstane převážně zatažená. A teď už

0: počtu celkem 6 milionů korun. A ještě počasí, i dneska nás v Praze čekají vysoké teploty, v maximech naměříme 25 až 27 stupňů a má být převážně oblačno. Z metropole Dominik Šmaus.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Krásné ránko.
3: Krásný pondělí. Snídaní
2: šampionů. První hodina prvního pracovního dne týdnu za námi. Hezké ráno. Já už bych potřeboval čtvrtek zase.
3: Ty už bys potřeboval, aby byl dneska konec, viď? Ne, ještě ne. Dvě hodinky společný.
2: Rychlá pětka v této hodině vás čeká. Spousta písniček, no a dobrá nálada, tak pojďme na to. David Guetta, Alphaville a Ava Max.
1: Hit Radio CZ.

0: Purple Disco Machine a Sophie and the Giants. 8 minut po 7, krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli jste si někdy dávali inzerát do seznamky, vy, kdo nás posloucháte. Jasně? A co vy? Dva, tady.
1: Já ne, a vlastně mě to trošku mrzí, že jsem to nezažila.
2: Já naopak ne a doufám, že už nikdy nebudu muset teda.
0: Já naopak ano. Tak co by v něm bylo? Co by v něm bylo? Tak já třeba, kdybych začal, já jo. Michal, 35 let, 195 cm, hnědé vlasy, mám trochu bříško, takže v zimě zahřeju a v létě dělám stín.
2: Slabý smysl pro humor.
0: Tak, PS, slabý smysl pro humor. Co Jasmin?
1: No my to nemáme takhle připravený, že jo, takže z fleku, jako no,
0: tak
1: nevím.
0: Něco tam, něco vypálo. No, tak počkej, tak co bych já, Jasmin, 26 let, blondýna, hubená.
1: Má ráda pejsky a gym a hudbu.
0: Jasně, a co David?
2: Upřímný, já bych řekl David, 31, upřímný.
0: Upřímný. Ozval by se ti někdo, myslíš? No proč se o tom bavíme? Protože co se děje na sociální síti Reddit je to, že Češi hledajíc partnera o sobě píšou ne tady ty klasické jako věci, jako jak jsem vysoký, jak jsem hubený, nebo jak jsem silný, ale píšou o sobě nějaké jako chuťovky, hyperupřímnost, hned na začátek, jo?
1: Aj.
0: Takže třeba neusnu bez zapnutého vysavače, musím přes noc svítit, mám tenhle a tenhle bizarní koníček, nebo třeba dokážu poznat značku piva podle zvuku otevření plechovky. Jo? Jsou to vlastně takové ty chuťovky, které vlastně jako na jednu stranu o sebe jako nechceš říct, ale na druhou stranu je dobrý, že by to mohlo jako někoho zaujmout, jo? Tak, Jasmin.
1: Ježiš. Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. My jsme se tady o tom už bavili trošku s klukama. Já vůbec nevím, jestli to můžu říct. Protože já jsem dlouho bádala, co jako divnýho bych o sebe mohla říct. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočítej, Michale, prase.
2: Tak to neříkej, no, ne. Tak to neříkej.
1: Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo, jako pupínky a takhle. Prostě z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
0: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
1: No, tak nechtěla no, jsem to tak, takhle říct.
0: Tak co jsi mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo. Já mám rád třeba videa, já nevím, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda, no. Tak to bych si tam napsal já.
1: Taky chuťovka.
0: Co David?
2: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no. Tak to je vlastně,
0: takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře, teda, jo. Tak nás by zajímalo, co je ta vaše divnost, vy, kdo nás posloucháte, ta hyperspecifická vlastnost, kterou byste na sebe práskli hnedka v první větě inzerátu. Je to trošku bizár, ale je aby bylo prostě hnedka vědět, do čeho ten protějšek jde, jo. Tak 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp jako hlasovku, nebo normálně SMS-kou a klasicky zprávou. Teď Weedas, Teenage Dirtbag na Hit Radio v 7 hodin 11 minut. Tak, hezké ráno.

0: Dead Dance, Lady Gaga. 7 hodin 18 minut, ladíte pondělní rádio, hezké ráno. Co jsme řešili? Novým trendem seznamování jsou inzeráty, ne s tím klasickým, kolik nám je, kolik věříme a že milujeme psy, ale lidi o sobě už v inzerátech prásknou nějakou tu echt specifickou vlastnost. Specifickou. Spíš to nejdivnější, uchylku doslova, a hledej někoho, kdo to má stejně.
1: Připomeneme, já jsem říkala, že se ráda koukám na videa s vymačkáváním beděrů. Michal rád chodí mezi kanálama, teda ne jakoby ofiko, ale na videa kouká.
0: A David se prochází přes Street View po Google mapách. Prostě tak. Jen tak chápu, tak jako letos nedovču asi nepojedem, tak street view nám asi jako zbyde jako nejlevnější varianta. A chtěli jsme to po vás, co vy byste si dali do svýho inzerátu?
1: Peťa píše, hezký den, jsem učitelka. A to prý asi stačí.
0: Asi to stačí, tak děkujeme. Další zpráva, já rád koukám na videa od chiropraktiků, jak k ním někdo přijde a nemůže se skoro pohnout a oni mu prokřupou záda.
1: Jo.
0: A to mi připomíná, to mám teda taky, on je nějaký psí takovýhle chiropraktik.
1: Ano.
0: A prostě teďka, tam je ten obrovský pes, je to jako vypadá naštvaně, a ono prostě čapne, prokřupne, pes udělá... A je v pohodě, a je spokojený. Miluju.
1: Lucka, ahoj, já si přes seznamku partnera našla. Sice se z něj po dvou letech vyklubal kolosální debil, ale to je jedno. Jinak se taky ráda koukám na videa s beděrama. Holky to tak asi mají, nebo Urbex videa, to taky můžu. Holky a Michal.
0: No. Urbex, s tím souhlasím. Píše taky Lenka, ahoj, sleduju stejná videa jako Jasmin. Když se člověk ale podívá na tu sledovanost, docela se uklidní, že v tom není sám. Jinak na mé podivnost si manžel už zvykl a jsem upřímně ráda, že ho mám. Zvykl si na mě za ty roky a nemusím na seznamkách děsit jiné cizí muže.
1: No a Luci, ještě krásné ráno, tak vymačkávání beďarů je vážně top. A taky si nemůžu pomoct, ale atlas s mažákou, co teď frčí, tak na to taky nejde nekoukat. Hezký den. Atlas s mažákou?
0: Dá se to vyložit různými způsoby, nedokážu si, já jsem takovýho potkal tady u Hlaváku teďka, u víkendu, nevím, jestli to je tohle, těžko říct, nicméně vycházíme z toho, když po tom, co jsme tady jako četli, že jsme divný nejenom my tři tady ve studiu, ale vy všichni, kdo jste na druhé straně. Hezký ráno.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Májové dny v onlineshop.cz.
6: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník,
11: malíř,
10: topenář,
11: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
11: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus, když se
15: to má podařit. Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
16: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
17: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
16: Více na www.hormann.cz.
17: Hermann. Jistota na celý život.
18: Zase lítáš v oblacích.
19: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
18: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
18: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
19: Více o akci na
20: firmanazážitky.cz.
21: Tak co, našla jsi něco?
22: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
21: No jo, tady jich jako po dešti.
23: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
24: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
25: Dopravní servis a Kuba Bělák. Máme tady info z Pražského okruhu okolo 19. kilometru směrem od letiště opatrně. Je tam po nehodě odstavené porouchané vozidlo. A kolem 10 minut se zdržíte v koloně na příjezdu do Prahy po D8.
26: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
27: A všech podcastových platformách.
26: Hitrádio City.

0: Jesse Josef a kapela na Hitrádiu v 7.31. Hezké ráno, Michal, Jasmin a David s vámi. David pro nás má
1: ranní update.
2: Češi jsou specialisté na nealkoholické koktejly. Světovou soutěž v jejich míchání opět vyhrál barman z Česka. Gratulace míří do Českých Budějovic pro Jana Lukase. Čekání na titul v italské lize trvalo v Miláně jen 2 roky. Inter Milán totiž opět získal vysněný pohár pro vítěze série A. Titul si přitom zajistil už 3 kola před koncem. Druhá Neapolaní ztrácí už 12 bodů. Recept na dlouhověkost. Vědci ukazují na stehna a hýždě. Silné svaly ve spodní části těla snižují riziko pádů, které patří mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních komplikací ve vyšším věku. Navíc pomáhají stabilizovat pánev a tím chránit kolena, bedra i kotníky.
3: A hlavně to dobře vypadá, že jo? Děláš na tom, Davide, viď?
0: Je to tak.
3: Je to tak.
0: Jsem rád, že jsi všimnul.
3: Všimnul.
0: Jsme rádi, že vy jste si všimli, o co soutěžíte. Rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajeme o víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
4: Čeká tam na vás snídaně, taky večeře s nápojem dle výběru, wellness, v něm výřivka finská, taky biosauna, pára, infrakabina, tělocvičná a taky je to dog friendly, takže váš parťák může jít s váma a to úplně zadarmo.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno. I love it.

0: taky pondělní Hit Radio v 7.35, hezké ráno. Čas soutěžit, pojďme na to.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám budeme rozdávat víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Soutěžíte s hotelem Residence Vogelsang.
2: Je přímo v srdci Šumavy, ideální místo pro odpočinek, romantiku nebo klidně aktivní víkend, záleží co chcete. Ideální na procházky v přírodě, tak je tam výhled na hrad Kašperk nebo kapli svatý Barbory. Zkrátka je to místo, kam se jezdí za klidem a nechce se vám odtamtud odjíždět.
0: A o tohle se právě teď zasoutěží Michal. Mišo, hezké ráno.
3: Krásné ráno i vám, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Děkujeme, ty jsi nám napsal do SMSky, že jsi hasič, mimochodem dneska je svatého Floriana. Jak to slavíte vy hasiči, máte nějaký speciální rituál?
3: Ani ne, tak asi prací, no, jako každý jiný. No.
0: Prací, mě to napadlo. A jsi dneska v práci nebo máš volno?
3: Mám ponoční.
0: Ponoční, je. Yeah. Tak my ty otázky uděláme jednoduchý, jo, ať to není tak náročný. Tak Mišo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Které město je metropolí Francie?
3: Paříž.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Michale, kolik centimetrů měří přesně 1 metr?
3: 100.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký sport proslavil Jaromíra Jágra?
3: Hokej.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo v pohádce o červené karkulce sežral babičku?
3: Vlk.
0: Jo. A poslední, 5. otázka.
2: Jakou barvu má postava Šreka?
3: Zelenou.
2: Je to tak.
0: S prstem v nose i ponoční.
2: Moc ti gratulujeme. Zrovna ty jako hasič si to teda extrémně zasloužíš, si myslím.
3: Děkujeme, jo.
0: Není zač. Tak Míšo, jak jsem se tě ptal, jestli to svatého Floriana nějak speciálně slavíte, ty jsi říkal, že ne prací. Tak vlastně můžeš říct, že 4. května 2026 si to slavil skvělou výhrou. Vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hotel Residence Vogelsang, je to tvoje.
3: Nádhera, děkuju,
2: moc ti gratulujeme, ježiš, to je hezký.
0: Míšo, zvládni dnešek, vyspi se a zase někdy se těšíme. Ahoj.
3: Děkuju, ahojte.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
1: Hit Radio City.

0: Beautiful Day. YouTube na Hit Rádiu 7.42. Dobré ráno.
1: Pojďme se teďka všichni spojit a kolektivně myslet a přát štěstí 84.292 středoškolákům, který právě vstoupili do maturitního týdne.
0: Ty bláho, fakt jo?
1: Opravdu, v pondělí, úterý a ve středu tě čekají testy státní maturity a hnedka teda na rozjezd didakťák z matiky nebo z ájiny.
0: Je, foj. Pojďme se chytit za ruce takhle společně. Pojďme se chytit a pojďme myslet na ty maturanty.
2: Tak držíme se objímat.
0: Držíme se za ruce a maturanti, myslíme na vás, abyste neskončili pod čarou, jako tady Michal.
1: Nebojte se ty známky, jako na ty se vás už nikdo ptát nebude, pokud nejdete na nějakou hogofogovejšku, jo. Stačí to udělat a rodiče, vy na ně buďte hodný potom. Hmm. Pak to je hodně stresu.
0: A když to neklapne, tak jak se říká, někdo v září, jo, někdo třeba šel, já jsem šel v prosinci.
2: Hvězdy září v září.
1: Přesně.
0: Přesně. Hele, ono to jak dopadne. No. A nebo budete dělat v rádiu, no. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 okolo prvního kilometru hlásíte porouchané vozidlo, dejte pozor. A kolem 20 minut se zdržíte v koloně na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Taylor Swift na Hitrádiu v 7.52. Krásné ránko přejeme.
1: Jsou lidi, kterým ten jejich věk prostě nevěříte. A mezi ně rozhodně patří i Jiřina Bohdalová, která včera oslavila 95. narozeniny.
0: To je naprosto neskutečný. Co teda můžeme s jistotou říct, že na paní Bohdalové jsme vyrostli všichni?
1: Rozhodně.
0: Rozhodně. Možná si můžeme připomenout něco pro starší kousky. Jedna z mých oblíbených hlášek z filmu Čtyři vraždy stačí, Drahoušku.
2: Jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
3: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahám.
0: Já si myslím, že to je hláška, která se dá aplikovat stále, jo? Která opravdu přežije všechno. A kdybyste měli zaspomínat na křemílka a ochomurku, co se vám vybaví? Co se vám vybaví?
1: No, oblíbený večerníček, prostě dětství, no.
0: Taky to mám tak.
4: Křemílku, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou.
1: Já si nedokážu představit mít v 95 tolik energie, jako má Jiřinka. Ona je před kamerou od roku 1937, od jejich 6 let. A jako neměla to vůbec jednoduchý, protože to studium na Damu jí 3x přerušili. Pak ještě znovu, když otec byl zatčený komunistickým režimem a tak. Takže neměla to jednoduchý, ale všechno to zvládla a pořád je tady a má extrémně moc energie a je to skvělý.
0: Na co se chystám, tak je dokument o jejím životu, který aktuálně je v kinech, takže pokud byste neodmítli, tak Jasmin, Davide, zvu vás do kina.
5: Proč ne?
0: Jo, perfektně, proč ne?
1: Mně se ještě líbilo její životní krédo, kterým se můžeme závěrem všichni inspirovat. Dělat jen to, na co stačím, a lámat si hlavu jenom tím, co můžu ovlivnit. To se mi strašně líbí.
0: Já to potřeba zpracovat. Souhlasím. No tak, paní Bohdalová, hodně štěstí, zdraví, přejeme i do dalších let.
1: Všechno nejlepší.
0: 7.54 Pink Trust Fall na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká půda by se mohla konečně dočkat vody. Podle meteorologů jsou totiž na obzoru deště, které by měly pomoct s půdním suchem. Zatím to vypadá, že nejvíce bude pršet na západě země. Teploty budou o něco nižší, než byly o víkendu a zejména uprostřed týdne může být během propršeného dne i celkem chladno. Ráno by už ale mrznout nemělo. S otevřeným ohněm bychom měli zacházet opatrně všude. Zvýšené riziko požáru totiž platí na většině území Česka až do noci na středu. Příčinou je podle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě a taky 3 týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině. Finsko a Estonsko už zase bíjí na poplach, jejich vzdušný prostor totiž opět narušili drony. Severské země to spojují s ukrajinským útokem na ruskou Leningradskou oblast. Připomínám, že už dříve letos kvůli nahlášeným leteckým objektům přerušili na severu Evropy letecký provoz. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Rekonstrukce Plzeňské ulice vstoupila do další fáze. Zhruba do 30. srpna má být uzavřena její část mezi ulicemi Na Čičeličce a Holečkova. Řidiči musí místo objíždět přes ulici Vrchlického. Jak další etapa stavebních prací v Plzeňské ovlivňuje autobusové linky, najdete na webu dopravního podniku dpp.cz. A ještě přidám počasí, nad Prahou má být dneska převážně oblačno a opět nás čekají vysoké teploty. V maximech naměříme 25 až 27 stupňů Celsia. Z metropole Dominik Šmaus.
13: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Hezké pondělní ráno.
18: Ahoj, snad se máte.
16: Jsme pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Hezké pondělní ráno.
18: Ahoj, snad se máte hezky.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Loreen, Euphoria. Na Hitrádiu v 8.08. Krásné pondělní ránko vám přejem.
1: Na chviličku se vrátíme k prodlouženému víkendu, který doufám, že jste měli nádherný. Já jsem byla v kině s přítelem, jo? Prosila jsem ho, že půjdeme do kina na Ďábel nosí Pradu 2. Takže jsme šli, i když se mu jako hodně nechtělo, ale šli jsme až v 9 večer. A to je pro mě, vzhledem k tomu, jak teďka ráno vstáváme, už jako doba spánku většinou. Takže když film začínal 20.50, tak já ve 21.30 byla úplně tuhá. Normálně jsem usnula v kině, stalo se mi to poprvé v životě a probudilo mě vlastně kamera před mým obličejem, kdy mi přítel říká, hodně tě to baví, co? A natáčí mě tam.
0: To jsem chtěl říct, že to byl asi teda prima film, jako velký zážitek.
1: Ne, já jsem se fakt snažila, mně se to moc líbilo, ten film miluju, Ďábel nosí Pradu a i ten druhý díl mě moc bavil, ale nemohla jsem prostě udržet ty oči odlepený, fakt to nešlo.
0: A tak v tom kině chápu, tak tam je tma, tam asi se to stává, že někdo takhle usne, ale horší to je třeba v nějakých jako jiných situacích. Usnuli jste třeba někdy takhle, kdy se to úplně nehodilo?
1: Ještě jsem usnula u kadeřníka a ještě u zubaře, mě tohle to fakt jde, no, mám na to smůlu.
0: Zubař dobrý asi, jo, to je v pohodě. Takže bez anestezie aspoň ušetříš, ale u kadeřníka to se pak probudíš a zjistíš, že vypadáš jako úplně je třeba jinak, než jsi spřála.
2: Už to nejde korigovat, no.
0: Přesně, no, přesně. Taky u toho kadeřníka koukáte do toho zrcadla, jo, a říkáte si, to je moc možná tohle.
2: Já teda ještě zpátky k tomu kinu, no. 20.50, to bych teda nevydržel asi ani do konce reklam, jako takhle no. Pozdě do kina.
1: A přitom byl víkend a tím argumentoval můj Kuba, říká, prosím tě, je víkend, tak jako teď si nestávala v 6 a já říkám, ale vstávala, to tělo už je navyklý, takže no, vlastně ještě, no.
0: No jasně, takže to chápu, no já jsem takhle jednou usnul na magnetický rezonanci.
1: Na magnetický, tam to hrozně hůčí.
0: No ono to teda, je pravda, že ty zvuky, který to vydává, tak to zní jako německá rave party v 90. Jo, nevím, kdo nás posloucháte, kdo jste někdy na magnetický rezonanci byl, ale vlastně ono to je tak uklidňující, jo, a na ti ta doktorka, nebo ta asistentka řekne, nesmíte ideálně polikat a nesmíte se hejbat. No, tak jsem to vzal co grunt, nevím, jestli jsem v tom spánku polikal, ale podle mě jsem se nehnul ani opíť, protože já si pamatuju jenom, že jsem tam zajel, začalo to dělat to jo, asi tu půl hodinu nebo jak to dlouho jede. A pak jenom vidím, jak mě budí, jak mě vytahuje ven z té pece.
1: No a nebo si v tom spánku usnul a možná tam nastal nějaký problém, že jo? Možná si sebou škubnul a jo, takhle. Nevíš, co ale
0: výsledky, výsledky prej dobrý, vypadlo to dobře. Mě teda naopak jednou takhle usnul taky v autobuse borec na rameni, aha. Nevím, jestli jste někdy zažili.
1: To je no, jo,
0: protože jak začneš klimbat a nejhorší je, když sedíš do uličky a to se mi teda stalo, že klimneš a už jako padáš, ale borec takhle se opřel a já si říkám, byl to teda chlap, jo, říkám, tak ho asi nechám, no, tak jsem ho nechal. Co ty, Davide?
2: No já v kině, taková klasika, já si tím, že pro tebe to bylo poprvé, tak když jdu do kina takhle ve večerních hodinách, tak vlastně ani se nesnažím.
0: Nestalo se ti třeba, že jsi tady někdy jako usnul během vysílání? Minulé středu, kdy to tady bylo. To.
1: Jak se na tom vy, naši posluchači, máte nějaký divný místo, kde se vám podařilo takhle vytuhnout?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp nebo jako klasickou zprávu. Teď Imagine Dragons na Hit Radio v 8 hodin 11 minut. Hezké ráno. Give me, give me, give me.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Pondělní ráno, Nico Santos, Human Being. 8:45.
1: Před malou chviličkou jsme tady řešili, jak já jsem usnula v kině, Michal na magnetický rezonanci, taky jsme řešili usínání třeba u kadeřníka. No a na jakém podivném místě jste dokázali usnout vy? To nás zajímalo.
0: Přišla od vás spousta zpráv. Píše třeba Míša, dobré ránko, já usnula na poradě, nemůžu za to, že trvají i 4 hodiny.
1: To je fakt.
0: Chápu, to se mi stalo taky, potvrzuju.
1: Další zpráva, můj praděda usnul v kostele a když chodil vybírat kostelník do zvonečku a zazvonil mu u ucha, křikl, jdi stará, myslel si ve spánku, že to je jeho kravka ztracena.
0: No tak asi všichni známe, když někdo probudí fakt jako z hezkýho spánečku, do kterého se dostaneš tady tím jako šlofíčkem a někdo tě probere, nevíš, co je za století, nevíš, na jaký seš planetě. Další zpráva, máme tady hlasovku třeba od Silvy, pouštím.
2: Ahoj, tady Silva. Ano, taky se mi to stalo v kině. Na Obelixovi se svýma dětma tenkrát, tak to se mi hodně jako povedlo. A teď nedávno jsem měla nějakou deficit spánku a protože dělám chůvu, tak jsem usnula s dětma u deskovek. A akorát mi říkali, teto stávej a já byla úplně mimo. Tak hezký den všem, hlavně nespěte.
1: Až budeš mít, teda až já budu mít dítě, Silvi, tak já se ti vozvu na hlídání. Si tam společně dáte šlofíka, to je pecka.
0: Přesně. Taky tady máme další hlasovku od Mirka.
3: Dobré ráno, tady Mirek. No, mi se podařilo usnout za jízdy na tanku. To už jsem na vojně, vlezl jsem z věže, byl jsem unavený, lehnul jsem si záru na motor a tam je ventilátor, ten má asi metr v průměru a ten fouká teplý vzduch, to bylo v zimě. Takže jsem se na ně lehnul a normálně jsem si vytuch. Probudil jsem se až nevím. Měl jsem akorát propojenou vysílačku s řidičem, kdy mi náhodou a normálně jsem spal.
1: Mně se líbí, jak je sám pobavenej Mirek, usnul na tanku, to se nevidí, no, to je fakt.
0: Nedivím se, říkal, že to bylo v zimě, no, tak tam bylo teplíčko, ventilátor, foukal teplý vzduch, tak to je hnedka. Vybereme tady třeba hlasovku, ještě dorazila teďka hlasovka od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle jednou usnul při sexu. Jak se říká, byl to Arnold na leasing a usnul jsem jako vlk u díry. A to byla ta fakt legrace.
0: To byla, nevím pro koho to byla legrace, ale pro ten protikus to asi moc vtipný nebylo. No tak, děkujeme za vaše historky, přišlo tady ještě od vás spousta zpráv, my se tady tím probereme, pobavíme. No a neusněte nám, hlavně vy, kdo jste na cestách za volantem, za chvíli. Aktuální doprava a taky třeba Huntrix a Golden, hezké ráno.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
12: Tak.
11: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
14: Snížíme o 2 stupně.
13: Bod 2. Průvan.
14: Dáme ručníky mezi okna.
15: Výborný návrh.
13: Bod 3. Plíseň.
14: Vydrhnout, přetřít.
16: A co udělat rekonstrukci?
15: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
17: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
18: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
19: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
20: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
21: potisk, trička, byla bel CZ.
22: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
23: Dopravní servis a Kuba Bělák. Na pražském okruhu okolo 19. kilometru směrem od letiště opatrně je tam po nehodě odstavené vozidlo. A na příjezdu do Prahy po D8 okolo 1. kilometru stojí taky porouchané vozidlo. Dejte pozor.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

0: Minutu po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc děkujeme. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má...
1: Ranní update.
2: Ty jsi mě zaskočil nepřipravenýho.
0: Pořádku, máš čas. Dáme tomu čas. Necháme to uzrát takzvaně. Hele, tak snad to bude stát za to, Davide.
3: Šel lovit a nakonec byl loven. Mladík z amerického Wisconsinu vyrazil na lov krocanů, napadl ho ale hladový rys. Nakonec vyvázl jen s poškrábaným ramenem, krocana ulovit nedokázal.
0: Stálo to za to.
3: Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Česko má za sebou další maraton. Během včerejšího závodu v Praze ošetřili záchranáři na 160 lidí z celkových 12 tisíc. Z vítězství se raduje Etiopan Tsegu s časem 2 hodiny a 5 minut.
4: Já jsem to včera sledovala, bylo to neuvěřitelný. Neuvěřitelný výkony, takže moc gratulujeme nejen teda výherci vlastně, ale teda všem zúčastněným, protože v tom pařáku. Wow.
0: Já si myslím, že to je docela trapný jako.
4: jako trapný.
2: Co konkrétně?
0: No tak za 2 hodiny a 5 minut.
2: A 51 vteřin.
0: A 51 vteřin, tak minulý týden padl světový rekord. Běžec z Keni ho zaběhl pod 2 hodiny, takže...
4: Trapný. Míšo, příští maraton je tvůj, doufáme.
2: Ty bys byl mezi těma 160 hospitalizovanýma spíš.

0: kamarád Be Mine.
1: Jak už jste dneska mohli slyšet, tak my celý týden soutěžíme v Rychlý pětce o víkendový pobyt v hotelu Residence Vogelsang v Kašperských horách. No a dneska vyhrál Míša, který byl z té výhry fakt nadšený, a my jsme teďka normálně dojatý, protože on nám ještě poslal nádhernou zprávu, jo.
0: To je naprosto neuvěřitelný, jestli dovolíte, já ji přečtu. Moji milí šampioni, vůbec netušíte, jakou jste mi udělali obrovskou radost. Už jsem doma, chystám se po noční jít do Palechu, ale když mi z vaší soutěže tak bije srdce, tak asi těžko dneska usnu. Do toho mi chodí jedna zpráva za druhou s gratulacemi, což jen dokazuje, kolik máte věrných posluchačů doma, v práci, na cestách i za volantem, zkrátka všude. Mám vás všechny moc, moc pozdravit od všech hasičů z letiště Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy se vzkazem, že jste nejlepší rádio. Mějte se co nejlépe, dávejte na sebe pozor na cestách a klidně se za náma někdy stavte na kávu, pokec, čumendu nebo jen tak, až pojedete kolem nebo poletíte od nás někam na dovolenou. Jste srdečně zváni. Ještě jednou vám moc děkuji. Moc si vážím vašeho dárku, přání a výhry. S přátelským pozdravem hasič Michal z Březové.
1: Hasiči jsou prostě frajeři a srdcaři, tohle je nádherný.
0: Já mám radost. Já mám takovou radost, že máme takový skvělý posluchače, protože my si moc dobře uvědomujeme, že bez vás by to nešlo. Mimochodem k těm hasičům, jo. Dneska je svatý Florián, patron všech hasičů, tak na dálku zdravíme všechny hasiče vás, kteří se o nás staráte, dáváte na nás pozor. Tak za malou chvíli pro hasiče, pro všechny, kdo jste u rádia, Miles Smith, taky Offenbach a Norma Jean Martin. Tak děkujeme a hezké ráno přejeme.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
5: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
6: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
7: Březová! Znáte legendární resort Březová? Březová!
8: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová!
7: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: 7.51, přejeme hezké ráno.
1: Na Hit Radio pokračuje soutěž s Tesco Mobile, ve který si můžete vyhrát smartfony pro naprosto celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je týdenní výhra, ale vy můžete soutěžit i o denní výhru, což jsou karty, sury karty. No a co musíte udělat? Poslat nám na web Hit Radio nějakou šílenou SMSku, kterou vám tentokrát poslali vaši prarodiče.
0: Mně přijde naprosto geniální označení sury karty. To je fakt skvělý. Nicméně denní výhru, kromě toho teda, že dál soutěží o tu týdenní, si od nás převezme Renata, ta nám poslala SMSku od babičky. Napsala: ahoj, jak se vede? Nám nic moc, děda opravuje pojistky a zatím nefunguje nic. Sedím tu po tmě a čekám. Kdybychom se do rána neozvali, zdědíš všechny hrníčky.
1: Ale to je sakra dobrý dědictví. Hrníčky po babičce, ty jsou vždycky nejkrásnější.
0: No jasně, tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát hru Sury karty, anebo parádní 4 telefony, nebo každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio City.

0: This is what it feels like. Oh, without you now, this is what it feels like. 8.57 posloucháte Hit Radio a tak trochu to vypadá, že my musíme skončit.
1: Dneska jsme například zatleskali hasičům, kteří zachraňují České Švýcarsko, ale samozřejmě nejenom těm, prostě všem. Taky jsme probrali třeba to, jaký specifický věci bychom o sobě napsali do seznamky, protože to je teďka trendy být přehnaně upřímnej. K těm našim věcem bych se nevracela, to byl dobrý bizár.
0: No, kdybyste si chtěli taky připomenout unikátní výkony Jiřiny Bohdalové, která včera slavila 95, tak můžete, vzpomínali jsme na ní, tak kdybyste si chtěli dát repete dnešní snídaně, můžete jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify, kde najdete i právě ty věci, ke kterým jsme se přiznali my, co bychom napsali do seznamky. No a Jasmin usnula v kině, asi prýma film, já na magnetický rezonanci, no a u jaké netradiční činnosti jste usnuli vy, to víme, na tanku nebo během milování, bylo toho spoustu.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak děkujeme za dnešní ráno a těšíme se na vás zítra v 6.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj, hezký pondělí, zvládněte to, čus.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne i na cesty. V těchto chvílích připomínáme komplikace na Pražském okruhu od sjezdu z D5. Tady nabíráte zpoždění ještě kolem 10 minut. Platí to také pro Černák a část Štěrboholské spojky. Pokud jdete do Prahy od letiště D7, tady se připravte na zdržení, tvoří se kolona na zhruba 10 minut a v centru popojíždíte 5 až 10 minut na stěžení v křižovatkách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
5: Ratatararatatrička, potisk, trička, bila CZ.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
3: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
4: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Pražští radní dnes projednají změnu tržního řádu. Tou chtějí zamezit takzvaným deštníkářům ve zneužívání statutu Kamelota. Na programu mají také zadání soutěže na severní část Brownfieldu Bubnizátory, schválení stavby hasičské zbrojnice na Zličíně nebo zadání soutěže na projektovou dokumentaci nástavby gymnázia Opatov. Jednání začne už za hodinu. Neděle byla zatím nejteplejší den letošního roku. Nejvíce naměřili v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku 29 stupňů. Po velmi horkém a suchém víkendu čekáme tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat, dorazit by měly přehánky a lokálně i bouřky. Pokles odpoledních teplot na zhruba 16 až 20 stupňů. Požár v Českém Švýcarsku se hasičům daří držet na ploše pod 100 hektary. Plně pod kontrolou ho zatím ale nemají. Generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček pro Českou televizi.
10: Máme plán, že bychom chtěli opravdu v průběhu dneška vyhlásit takzvanou lokalizaci do večera, to znamená, že tom si měli být jistí, že už se ten požár dál nerozšíří, ale v mnohem to odvisí od počasí, to zejména samozřejmě od větru a také se dá předpokládat, že dnešní den stejně jako včerejší bude velmi teplý, takže uvidíme, jak se nám to podaří.
4: Do zásahu se opět zapojí vrtulníky, na pomoc přiletí i dva ze Slovenska. Naši hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem. Dnešní 4. květen.

0: Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Ano, zase o rok starší. No nic, přátelé, máme 3 minutky po 9. hodině, je to tak. To znamená, že dneska je 4. květen, opět jsme zahájili týden, který bude kratší. Zase o jeden den, to nám to takhle hezky vyšlo. Takže doufám, že zdravíme někoho, kdo pracuje, protože ono to svádí si vzít mezi jedním prodlouženým víkendem a tím druhým, samozřejmě volno, 4 dny. Doufám, že ovšem někdo je skutečně na drátě a někdo nás 100% poslouchá. Co ty si o tom myslíš?
2: No, že by bylo fajn, kdyby nás někdo poslouchal, samozřejmě, ale pokud jste si mohli dovolit ten luxus vzít si dovolenou a prodloužit to volno až takto krásně od jednoho prodlouženého po druhý prodloužený víkend, tak je to samozřejmě paráda. Trošku vám závidíme, ale samozřejmě více vám to přejeme.
1: Tedy. Jsem zrovna chtěl říct, jako jestli my vám to závidíme, nebo vám to nezávidíme, no, ale asi jo, no. Tak jo, tohle je pro mě dneska. Stevie Wonder mi přeje, ale nevidí mě. No nic.
2: Ty jeho taky ne, jsem ti chtěla říct.
1: A David Guetta už za chvíli. Tak jo, my jsme Hit Radio, přátelé.

0: hrajeme vám vždycky velké hity a skvělou muziku. Třeba David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Gun, gun, gun. Tohle je pondělí, tohle je 4. květen a přesný čas 9:45. Dopoledne v Praze, doufám, že dobré dopoledne vám všem, kteří jste napříjmu. Přátelé, my už jsme o tom mluvili před chvilkou, ale dost možná právě dnes jste si říkali, že ten jeden prodloužený víkend je jako málo, že už teď se těšíte na ten další, to znamená na pátek 8. a následně 9. a 10. Ano. Možná, že už teď myslíte na pátek. No, v tom případě pro vás máme jako speciální píseň, která vás už v tuto chvíli, to znamená krátce po tom, co jste možná přišli do práce, tak vás vlastně jako naladí na ten prodloužený víkend, jo. Marek Ztracený se svojí novinkou, který se letos těší na obrovský koncert v Praze na Letné. Mimochodem tuhle novinku, tedy Modlitbu za pátek, přišel představit i do našeho vysílání, do Snídaně šampionů. A tak bychom si ji v pondělí 4. května měli zahrát, protože kdy jindy, že jo, myslet na pátek. Takže na Modlitba je tady připravena a za pár minut třeba Avril Lavigne. My jsme Hit Radio, dobré dopoledne, Praho.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5, sedět v práci jako mnozí se šéfem, co se po mně vozí.

0: Milky Chance x Stolen Dance, posloucháte Hit Radio City, přátelé Praho. Přeju vám dobré dopoledne, máte si doufám skvěle. Na pondělí mám pro vás jeden dobrý tip, co si dát do sluchátek, samozřejmě kromě Hit Radio City, protože naši kolegové a kamarádi z Hit Radio 90 mají venku další díl jejich skvělého podcastu, který se jmenuje Vypalovačka. A téma toho čtvrtého dílu je jako velmi zajímavé. Smrt Kurta Cobaina. Pamatujete si ten moment, kdy vlastně svět přišel o Kurta Cobaina? Totální ikona 90. let, hlas generace, frontman Nirvány. A je pravda, že jeho smrt dodnes vyvolává řadu velkých otázek. Takže v novém podcastu Vypalovačky se vrátíme k jeho příběhu. A vy se dost možná dozvíte spoustu zajímavých informací. Vřele doporučuju. A kde to vlastně najdete? No úplně všude, to znamená ve vašem mobilním telefonu. No viděl Vypalovačky právě teď ve všech podcastových platformách, anebo samozřejmě taky na webu Hit Radio 90.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Plzni Hradišti za 5 650 000 korun, byt 2+1 v Teplé u Chebu za 1 790 000, pozemek k bydlení ve Chmelíku na Svitavsku za 1 995 000, rodinný dům v Libušíně u Kladna za 12 998 000 a rodinný dům v Karlových Varech Dvorech za 9 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
11: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
12: Jízdy na bobové dráze.
10: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
12: Soutěže.
10: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
12: A koncert Tomáše Kluse.
10: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
12: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
10: nhr.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Ronson a Miley Cyrus. Skvělá hudební spolupráce právě teď u nás na Hitradio City. Přátelé, zítřejší den, to znamená 5. květen, bude velmi, ale velmi speciální, jo? Myslím si, že zejména pro mě, ale taky pro vás, kteří budete poslouchat a budete na vlně 937, protože zítra se na chvíli přestěhujeme ze studia rovnou do ulic a rovnou vám řeknu, že to bude velká jízda, jo? Protože zítra dopoledne mezi 9. a 12. hodinou já vyrazím na speciálním kole, to kolo je tandem. To znamená, že jeden řídí a šlape, a ten druhý se vozí. A zkusíme něco, co se tady v českém éteru ještě jako nikdy nestalo. To znamená rozhovor za jízdy přímo z kola. Já budu brát hosty, budu taky šlapat do pedálu a cestou se budeme bavit o tom, jak se třeba po městě chytře hýbat, bezpečně, s nadhledem, kudy jezdit a tak dál. Takže možná pro vás inspirace, že někdy je dobré vyměnit to auto za kolo, samozřejmě ne vždycky, ale někdy jo. A ten zítřejší den může být jako inspirací pro vás. Kdy začínáme, prosím vás? Tak naše zázemí bude od 8 do 12 hodin v Holešovické tržnici na burze číslo 4. Tam je dokonce připravená pro všechny cyklosnídaně, dobrá káva, něco na zub, pohodová atmosféra. No a vyrazíme krátce po 9. hodině. Vy to všechno uslyšíte, když si naladíte nás, tedy Hitradio City, a uslyšíte vysílání, které bude, ve kterém se bude asi hodně funět. To vám asi slíbit klidně můžu, jo? Takže zítra mezi 9. a 12. dopoledne, které u nás v éteru nemá obdoby, budeme pořádně šlapat do pedálu. A když u toho budete, budu jedině a jedině rád. Tady jsou Kabáti a jejich Malá dáma, za pár minut taky Benson Boone a Beautiful Things. Tohle jsou zase velké hity, které pro vás máme od rána až do večera, jako vždycky na Hit Radio City. Tak Praho, přejeme dobré pondělí a hlavně dobré dopoledne.

0: Skvělá muzika od Benzna Boona právě teď u nás na Hitradio City ve 9:45. Přátelé, za pár minut to doplníme a rozjedeme dál. Třeba nás čekají One Republic, taky Justin Bieber, anebo Jay-Z s Alicia Keys a jejich Empire State of Mind. Stačí vydržet.
1: Hitradio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
10: Bauhaus.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
15: Hit Radio.
16: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
17: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
18: Hitrádio City.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: One Republic a jejich Stop and Stare. Za chvíli, 10. hodina. Dobré dopoledne, hezké pondělí, Praho. Dáme si B.O.B. nebo taky Lady Gagu a další velké hity budou následovat samozřejmě po zprávách. Je nejvyšší čas zeptat se Lucky, co se děje v Praze.
1: Začneme na silnicích. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Některé kolony se už rozjely, ty v centru metropole projíždíte stěžení. Křižovatky teď aktuálně s nárazovým zdržením. Naopak u letiště, pokud jedete dál do centra, počítejte na úrovni Ruzyně z více auty. Po pojíždění v přerušované koloně hlásíte od Jesenice až po ulici k Barandovu směrem k letišti na Pražském okruhu a částečné nárazové zdržení od Černáku po Štěrbohli směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 37 777.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na Václavském náměstí najdeme dnes a zítra stan proti melanomu. Letošní 20. ročník se opět zapojil do celoevropské kampaně s podtitulem Nevěřte všemu, co vidíte na internetu, zvlášť pokud jde o rakovinu kůže. Letošní kampaň připomíná 5 nejčastějších mýtů, které ohrožují naše zdraví. Zdarma nám znamenka vyšetří na Václaváku dnes i zítra od 10. do 18. hodiny. Maturitou z matematiky a anglického jazyka začínají didaktické maturitní zkoušky. Zítra pokračují testem z češtiny a literatury, pak testy ze španělštiny a němčiny, francouzštiny, ruštiny a obtížnější matematiky proběhnou ve středu. Zkoušky profilové části se konají od 16. května do 10. června. Zámek Konopiště bude mít vlastní známku. Česká pošta ji uvede do prodeje tento týden 6. května v rámci edice Krásy naší vlasti. Motiv zachycuje východní stranu zámku v okolní krajině, kde si lidé budou moci novinku koupit, řekne mluvčí státní instituce Matyáš Vitík.
15: Samostatná známka vychází v nákladu 400 tisíc kusů. Její cena je 31 korun a k dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
1: Doplním, že Konopiště patří k nejnavštěvovanějším památkám ve středních Čechách. Německé dráhy Deutsche Bahn od května zakázaly konzumaci alkoholu na berlínských železničních nádražích Zoo a Ostbahnhof. Od kroku si slibují zlepšení čistoty a zvýšení pocitu bezpečí pro všechny cestující. Jak to bude vypadat dnes v Praze? Okolí jasná, skoro jasná, obloha odpoledne, polojasno a přibývání mraku, ale teploty velmi příjemné a vlastně letní. 25 až 27 stupňů.
13: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne. Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.

0: Víkend. Buď
1: to jsou,
0: hodný,
1: to
0: buď
1: jsou
0: hodný.
1: Jasné argumenty pro to, aby to dneska bylo jednoduché, takže už za chvíli můžete zapojit svoje mozkové závity v našem tradičním City Quizu. No a dopoledne se skvělou muzikou, to je jasné u nás na Hit Radio. Tady je Lady Gaga, za pár minut taky Damiano David.
2: Hit Radio City. There

0: Tohle byl Damiano David a my jsme Hit Radio City. Přátelé, dobré dopoledne. 10:15, ideální čas na to nechat všeho a zapojit hlavu. Konečně.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Ten, kdo má takové to jako horší vstávání, jo, že se jako, že trvá, než se nakopnete, většinou tak okolo 10:45 si ještě říkáte, tyjo, tak už by to chtělo něco, jo, co vás dostane do toho všednodenního tempa. No tak proč ne? Může to být klidně náš City Quiz, protože přátelé, co vás čeká a co vás nemine? Dvě vstupenky na Body and Soul Fest, který vlastně propojí pohyb, hudbu a klid, a to je přesně to, co vaše tělo a hlava potřebují. Koná se to 30. května v Botanické zahradě v Troji. Tak to je dnešní odměna. Mimochodem na místě třeba yoga, pilates, chillout zóna, lifestyle komunita a tak dál a tak dál. Body and Soul Fest v Botanické zahradě. Tam vás pošlu, když to budete vědět. A cože dneska potřebujete vědět? Já jsem vlastně tak jako pátral v paměti a říkal jsem si, tyjo, dvě vstupenky na Body and Soul Fest. Víte co, když se řekne body and soul, když se řekne prostě ta duše a to tělo, tak mě se vybavila jedna ukázka, jo. Jedna zásadní hláška, jedna zásadní scéna podle mě celé české filmografie. Já se dneska nebudu ptát na název filmu, to by bylo moc jednoduchý, jo. Já se budu ptát na ten předmět. Tak schválně.
2: Vem to do rukou. A vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Na kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Také ví.
0: Tak co, 777-937-777, tak co má vzít zatraceně do rukou, ne? Vždyť to znáte z těch pilíšků.
2: Vem to do rukou. A vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Na kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Také ví.
0: Tak já doufám, že vám to připomnělo, tohle geniální scénu. Teď už je to na vás, přátelé. 777-937-777. Co je ten předmět, který má vzít Eva do rukou?

0: tohle byl Alan Walker a Alone. Vy posloucháte Hit Radio City, přátelé, no jasně. Hele, to byla smršť, to je neuvěřitelný. Jsou prostě věci, které máme zažité v hlavě a stačí jenom ťuknout a všichni to víte, ani se nemusíte jako zbytečně namáhat. Důležitá věc, že tento týden pro vás mám vždycky dvě vstupenky na Body and Soul Fest do Botanické zahrady v Praze v Troji 30. května na jednodenní městský festival, který kombinuje pohyb, relax a taky chillout zóny. Bude to jako odpočinkové, bude to skvělé. Na telefonu se mnou kdo pak? Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, tady Jennifer.
0: Tak já to pustím ještě jednou, jo? A pak si k tomu něco řeknem, jo?
1: Jo, určitě.
0: Dobře, dobře. Tak hádali jsme předmět, jo?
2: Tady, vem to do rukou a vníme jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi.
0: Tak to, že je to z pelíšku, to jako víme všichni, jo? Ale já jsem se ptal na ten předmět, jo? Cože to měla vzít do rukou? Tak Jennifer, povídejte.
1: Bylo to skleněné těřítko.
0: Ne, jasně. Jarda Dušek, Eva Holubová, skleněný těžítko, prostě to je absolutně legendární. To znamená, že dvě vstupenky na Body and Soul Fest jsou vaše. Kde pak vy se pohybujete? Vy máte volno?
1: My akorát jedeme do zoo s dcerou, takže...
0: Vy jedete sem k nám do pražské zoo?
1: Jo, jedeme do pražské zoo.
0: No, to je krása, tak tam moc pozdravujte, protože tam to dneska bude parádní, počasí jste si vybrali skvělý. To znamená, že jako máte volníčko?
1: Máme volníčko, oba dva.
0: Tak to je výborné, pozdravujte i manžela, který teda řídí v tuhle chvíli. Mimochodem, vy už jste někde v Praze, že byste nám poreferovali o dopravní situaci?
1: Zatím ne, zatím jsme u Pavlova a tady to zatím vypadá snad dobře.
0: Tak dobrý, tak to je dobrý.
1: Takže nemůžeme zatím říct.
0: Super, tak 30. května si nic neplánujte, protože jdete do Botanické na Body and Soul Fest a tam si to užijte, hele, to bude odpočívárna, to bude paráda, tam si určitě užijete třeba ráno mezi stromy, odpoledne ve stínu, večer při západu slunce, kdykoliv, kdy tam půjdete, jo? Tak zůstaňte na telefonku ještě, já si od vás vezmu všechny potřebné věci a zatím si mějte, jo? A pozdravujte v tý zoologický, jo?
1: Budeme, moc děkujeme.
0: Zatím naschle, hezký den.
1: Zatím naschle.
0: No a další příležitost tady bude zase ve středu, protože zítra jezdím na tom koleno, takže budu rád, že budu mluvit. Jo, a když už jsme byli u toho těžítka, jo, tak tady máte důkaz.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
4: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá baráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Mami, ty jsi hvězda. Ten víkend v Březové bude super.
12: Březová. Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem.
13: Březová.
14: Mrkni teď na resortbřezová.cz a rezervuj si svůj termín.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

0: 69.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Zatím poslední single Eda Sheerana, jeho Safír, právě teď krátce po půl jedenácté. My jsme Hit Radio City. A teď, já jako vím, že většinou je to u nás tak jako na lehkou notu, jo, zábava, sranda a podobně, ale já mám pro vás i tipy, se kterými byste rozhodně jako měli počítat, měli byste, nebo měli bychom na ně upozornit. Dneska a zítra, stan proti melanomu. Já věřím, že už jste o tom někdy slyšeli, rozhodně byste neměli věřit všemu, co si dohledáte někde na internetu, zvlášť pokud jde o vaše zdraví, jo. To si myslím, že je hlavní poselství toho letošního Evropského dne melanomu, který oficiálně připadá na 18. května. A odborníci letos zkrátka jako upozorňují před lavinou dezinformací, které prostě jako najdete někde na internetu, které by klidně i mohlo ohrozit vaše lidské životy, minimálně by vás mohlo vystrašit, a to třeba vlastně úplně nevědomky. Zásadní je, že stan proti melanomu je v podstatě taková prevence, která je přímo v ulicích, a to hlavního města. Dneska a zítra tenhle stan proti melanomu najdete v Praze u nás na Václaváku. Takže když tam dorazíte, konkrétně mezi 10. a 18. hodinou, tak tam najdete samozřejmě odborníky, zájemce čeká 8 vyšetřovacích ambulancí a můžete se tam pobavit o tom, jestli náhodou nejste ohrožená skupina, jestli náhodou je u vás všechno v pořádku a máte to, tak říkajíc, jako z jedné ruky. Jo? Takže dneska a zítra 10 až 18 hodin a stan proti melanomu, který najdete v Praze u nás na Václaváku. Mám pro vás další skvělé hity a další možná i vzpomínky, protože, no, tohle je devadesátka jako vyšitá a já si teda pamatuju, že na tohle jsem řádil. Tady jsou Roxette, How Do You Do?

0: Původně z Košic, Peter Beach Project a její Hey Now. Právě teď u nás na Hitradio City, 10:45. No a za pár minut samozřejmě další velká muzika, která vás dovede až k 11. Dáme si Disturbed, anebo taky... Emptiness Machine od Linkinu. Stačí chvilku vydržet.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
8: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hit Radio City.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: LP jsme se dostali až k 11. hodině. Last on You. Tohle po těch letech mám velmi rád. Další skvělé velké hity vás čekají i po 11. dáme Jeleny, Všude zdejší, nebo taky Pink. No a taky nás čeká Pražský uličník, jo? To vám řeknu samozřejmě až za chvíli. Je nejvyšší čas na to se zeptat Lucky na zásadní věc, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích Prahou projíždíte bez zásadnějších komplikací. Menší krátké nárazové kolony hlásíte z centra v okolí Tančícího domu nebo muzea, ale to je taková klasika. Zdržení do 5 minut je na Barandáku směrem do Dobřížské ulice a kratší kolona se tvoří teď kolem poledne nebo předpolednem, také na Štěrboholské směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. V Praze jim okolí platí zákaz rozdělávání ohňů. Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje například lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od okraje. Lesoparky, parky, zahrady a opatrní bychom měli být i při manipulaci s otevřeným ohněm. Zákaz zatím platí do zítřejší půlnoci. Soud v Praze dnes opět projednává kauzu Čapí hnízdo. Jde pouze o část, která se týká europoslankyně Jany Naďové. Není vyloučené, že už dnes padne nepravomocný rozsudek. Případu čelí obžalobě i premiér Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem března nevydala ke stíhání a trestní řízení je v jeho případě přerušené. Prezident Petr Pavel dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandra Stuba. Hovořit by spolu měli o pokračující podpoře Ukrajiny nebo o posilování evropského pilíře NATO. Na nádvoří se vyslechli finskou a českou hymnu a kolem nastoupené hradní stráže se pak odebrali do útrop Pražského hradu. Mobilní aplikace Po stopách Karla Čapka přidává další trasu. Nově nabízí vycházku ze 16 zastaveními po Praze a dalšími dvěma výsty ve Středočeském kraji. Doplňuje ředitel památníku Zdeněk Vacek.
9: Nová trasa propojuje Prahu se Středočeským krajem a ukazuje Čapka nejen jako světového spisovatele, ale i jako člověka pevně spjatého s konkrétními místy a příběhy.
1: Vycházkové trasy jsou přizpůsobené také dětem a jsou v českém i anglickém jazyce. Nad Prahou a v okolí už máme teď aktuálně více mraků, většinou polojasná oblačná obloha i v odpoledních hodinách, ale teploty by měly šplhat nad 25 stupňů.
10: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Dopoledne pokračujeme, po 11. hodině máme pro vás Pink, máme pro vás taky Jeleny, Flowrideu a spoustu dalších velkých hitů, ale vezmeme vás do nějaké části Prahy, kterou jako asi znáte, jo? Ale možná jste si říkali, tak Hergot, to se jmenuje proč takhle? No, Lucka mi dneska vlastně dala takovou návnadu.
1: Vnukla jsem ti myšlenku, protože jsem o víkendu navštívila i tuto část Prahy, mimo jiných v rámci procházky, takže a to byl takový malý nápad.
0: No jdeme na Štvanici, jo? To vám já zatím tom, řekneme. Tak, ne? Já... No tak jo, teď to můžeme říct. Ne?
1: Aj, dobře, no.
0: Tak ono, říkám si Štvanice, že jo? No proč je to vlastně Štvanice? Ano, na to odpovíme už za chvíli. Teď je tady Pink.

ale byli jeleni. Přátelé, pojďme na Štvanici. Slíbil jsem vám to a je tady pondělí další díl Pražského uličníka. Tak víte co, všichni tak nějak víme, že Štvanice je v Praze.

jo? Všichni tak nějak víme, kde ta štvanice je. Zamysleli jste se pro boha, proč se to takhle zatraceně jmenuje? Tak jenom pro pořádek. Štvanice nám leží mezi Karlínem a Holešovicemi. Dneska ji vnímáme jako jeden ostrov, jo? Ale historicky to bylo dokonce malé souostroví. Kolem byly i jiné vltavské ostrůvky, které při regulaci řeky postupně zanikly. Byl tam Korunní ostrov, byl tam Primátorský ostrov, byl tam Jeruzalémský ostrov, ale štvanice nám tam zůstala. Jak se tam dostanete dneska? Tak štvanice je vlastně přesně na pomezí stanic linky metra C, to znamená mezi Florencí a Vltavskou. Dostanete se tam úplně nejjednodušeji tramvají, že jo? Nově tam jezdí pravda už jenom 12, ale zase zastavuje přímo na štvanici, to znamená vlastně úplně na tom ostrově. U východního cípu ostrova Štvanice býval kdysi dokonce mělký brod přes Vltavu. Historicky to bylo výhodné místo pro překonávání řeky, takzvaně po svých, jo? Ale dneska já už bych to rozhodně zkoušel. Tak jak to tam vlastně vypadá? No tak máte tam vodu po obou stranách, máte tam výhledy na město, máte tam sportoviště, stromy, cesty na běhání, na kolo a já vám už za chvilku teda prozradím, podle čeho se to jmenuje Štvanice. Ale rovnou vás varuju, jo? Ten název je od určité zábavy, která by dneska tedy rozhodně neprošla. Pohybujeme se na Štvanici, vy posloucháte Hit Radio City a pražského uličníka.

Agostino a Dinoro In My Mind. A za pár minut třeba Alex Warren anebo Panic at the Disco. A taky naše štvanice, no jasně, máme tady něco nedořešeného. Pravidelně dvakrát v týdnu vás zberu na místa, která dost možná znáte, ale nevíte, proč se tak jmenují. Dneska jsme v pražském Ulučníkovi se zastavili na ostrově Štvanice. Tak co, proč se to takhle jmenuje? No neříká se mi to, přátelé, úplně snadno, ale tak je to historický fakt. Dobře poslouchejte, od 17. století se tam pořádaly štvanice zvířat. No fakt, že jo? Dřevěná arena, publikum, já bych řekl, že poměrně krutá podívaná, štvala se tam zvěř proti sobě, no. Dělo se to až do počátku nějakého 19. století, a to dokonce včetně doby, kdy už to bylo oficiálně zakázané. No a právě tenhle typ v uvozovkách jakože zábavy, tak dal celému ostrovu jméno. V ještě starších dobách se objevují názvy pro štvanici jako Veliký ostrov, nebo dokonce Veliký ostrov proti bubnům. Později se ujalo dokonce i pojmenování Velké Benátky. Ostrov, který byl známý štvanicemi, tak se potom přepsal do dějin vlastně úplně jinak ve 20. století. A to sportem, no jasně. Stál tady zimní stadion Štvanice, řada z nás ho ještě pamatuje. Pro mnoho lidí jedna z těch vlastně nejsilnějších sportovních adres staré Prahy. Tady českoslovenští hokejisté slavili titul mistrů světa v roce 1947. No a stadion, to si asi pamatujeme kvůli stavu a proměnám ostrova vlastně skončil. Zbourán byl v roce 2011. Tak co vy a štvanice? Co vás napadne? Vybaví se vám jako sport jako první? Vybaví se vám hokej? Vybaví se vám tenis? Skate? A nebo se vám vybaví třeba diskotéky? Ano, protože pro mě byla štvanice i legendární klub Kamikaze Face to Face. Já tam chodil. A co vy? 777 937 777.

0: Panic at the Disco vám hrajeme na Hit Radio City a přidáme Coldplay anebo Benassi Bros. Za chvíli ale musíme dokončit ten náš příběh o pražské štvanici. Mám tady dvě krásné zprávy, jedna od Jany. Já na štvanici chodím běhat a teď jak tam postavili tu holku, poznámka, samozřejmě to je, prosím vás, ta lávka, která vede z Holešovic do Karlína, tak je to super, akorát mě teda překvapilo, že se to fakt jmenuje podle štvanic. No, je to tak. Historii neočuráte. A já Petr ještě napsal tu jako poslední asociaci. Ano, na diskotéky na štvanici pamatuju. Bylo to moje mládí. No, je to tak. To jsou velký vzpomínky. Přátelé, co dneska na štvanici najdete? Tak dlouhodobě je to skvělá tenisová adresa, jo? Tam sídlí druhý nejstarší tenisový oddíl v České republice. Najdete tam taky skatepark, který mimochodem nedávno prošel rekonstrukcí. Na Ostravě, teda na Ostrově je taky vlastně stále ještě klub v té funkcionalistické budově, která je tam někdy od 30. let. Je tu potom kulturní scéna, hraje se tam divadlo, na západním cípu štvanice najdete dokonce malou vodní elektrárnu, no a hned vedle je taky slalomový kanál štvanice, tedy divoká voda pro trénink vodáků. Tak co, přátelé, už vám to celé docvaklo, ta naše štvanice. Takže až dneska řeknete třeba jdu na štvanici, může to dneska znamenat vlastně mnoho způsobů. Buď jdete odpočívat, jdete aktivně trávit svůj čas, jdete sportovat, ale kdysi dávno se na štvanici štvali zvířata proti sobě. Tak to mějte v paměti a dejte vědět, kam bychom se v Praze zase měli vydat příště. 777 937 777. Pražský uličník dvakrát v týdnu u nás na Hit Radio City.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Tak co? Našla jsi něco?
10: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
9: No jo, tady jich jako po dešti.
11: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
12: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Every single day. Tohle jsou Benassi Bros. Za pár minut si dáme vohnouty, anebo taky see you. No a přátelé, pro vás, pro všechny, kteří se přesouváte v hlavním městě pomocí tramvají, jedna jako velká vychytávka. S blížícím se létem je to vychytávka prostě jako k nezaplacení. Alespoň doufám, že to teda bude fungovat, protože tabule v městské hromadné dopravě nám nově ukážou, kdy pojede tramvaj s klimatizací. A to věřte, jak jsou teploty jakoby okolo 25 a výš, tak to budete potřebovat, jo? Takže od čtvrtka už to avizují digitální panely pražské MHD. Je to vlastně takový jednoduchý symbol vločky, který označí vozidlo, v něm byste se jaksi, nechci říct, že neměli potit, ale tak minimálně byste se měli potit jako málo, jo? Takže se blíží čas, kdy asi spousta cestujících si bude stěžovat, že v MHDčku nedýchatelno. Hele, jako by známe to, takže tímhle oficiálně můžeme říct, že městská hromadná doprava má tak nějak jako letní sezónu oficiálně zahájenou, jo? Takže je to tam? A zrovna se můžete podívat, jestli na vaší oblíbené zastávce, kde jezdíte třeba každý den, jsou ty velké černé panely, na kterých je napsáno, kdy co odjíždí, za kolik minutek, jak dlouho budete čekat na svou oblíbenou linku. No a tam se můžete podívat, pokud tam bude sněhová vločka, máte z půlky vyhráno. Když se do toho vozu potom v dopravní špičce dostanete, tak je tam klimatizace. Tady jsou Vohnouti a Svaz českých bohémů a my jsme Hit Radio City. Praho, dobré dopoledne.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

0: Tohle je Sia a její Gimme Love, posloucháte Hit Radio City, 11:45, tak se nám to blíží, to pravé poledne. A znamená to, že já vám alespoň pro dnešek, pro to datum 4. května řeknu pápa s Bohem. Ještě oficiálně bych chtěl poděkovat všem mým drahým kolegům, kteří před chvilkou vpadli do studia s narozeninovou bábovkou. Jsem dlouho neviděl, jsou na ní krásné fotografie ze všech piškuntálí, které tady v rádiu děláme, takže moc děkuju. Narozeninová bábovka samozřejmě již brzo skončí v mém žaludku. Ale zásadní věc, na kterou bych dneska nerad zapomněl, a to je pozvání na zítřejší dopoledne. Protože když budete poslouchat velmi pečlivě, tak zítra se stane něco, co se jako v českém éteru ještě jako nestalo. Otázka je, jestli to přežiju, ale tak děláme všechno pro to, abych to přežil. Zítra totiž vyrazím na tandem, jo? My jsme se vlastně rozhodli, že se připojíme k výzvě do práce na kole a zítra oficiálně po Praze budu jezdit na tandemovém kole a budou mě doprovázet známé osobnosti, které budu živě ve vysílání z toho kola vyspovídávat, jo? Během jízdy. Myslím si, že už jenom tohle skýtá sebou jako spoustu zajímavostí, které uslyšíte zítra živě, tak poslouchejte mezi 9. a 12. hodinou, bude to skvělý. Jo? Kuba Urban se loučí, za chvilku srdcovky s Jirkou Plnářem, jo?
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Hit Radio City.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Kratší kolona na Barandáku směrem do Dobřížské ulice, zdržení ale pouze do 5 minut. Platí to také pro Pražský okruh na úrovni Jesenice směrem k letišti, nebo také na úrovni Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejpozději dnes musí podat daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Další dobu na odevzdání mají ještě ti, kteří využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů se vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky se zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny píšou odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Vláda projedná opětovné zavedení EET. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a takzvané školkovné. Teď ještě pohled k nám. Na Václavském náměstí stojí dnes i zítra stan proti melanomu. Zdarma nám znaménka vyšetří od 10. do 18. hodiny. Letošní 20. ročník kampaně se zapojil do celoevropské akce s podtitulem Nevěřte všemu, co vidíte na internetu, zvlášť pokud se jedná o rakovinu kůže. Letošní kampaň připomíná 5 nejčastějších mýtů.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
2: Pondělní odpoledne proměnlivé, polojasná oblačná obloha, teploty ale zůstávají letní. Šplhat by měly nad 25 stupňů, vítr fouká slabý proměnlivý.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: 12 hodin, 2 minuty, přeju pohodové pondělní poledne. Srdcovky jsou po třech dnech zpátky. Stýskalo se vám? Mně jo. A jestli se vám stýská i po tom letním prodlouženém víkendu, tak chápu. Bylo to krásné. Zpátky vás vzít ale neumím. Bohužel. Co ale umím, tak to je přenést vás v čase do jiné doby, která byla taky skvělá. I když trochu divoká.
1: Hit Radio City.
8: Začínáme v 90. v době, kdy jste klidně mohli tančit na diskotéce, jak jste chtěli, protože vás u toho nikdo nenatáčel a z vaší ostudy se druhý den nestal virál na internetu. To je možná ten skutečný význam svobody 90. let. Tak tady jsou, na Hit Radio.

0: Ben Cesar a Real McCoy. Runaway, rok 1994. Je to možný? Jak to uteklo? Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Opět si dáme 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. pak bude na vaše přání. Dneska máme pondělí. Lucie ve zprávách tak mluvila o tom, že dneska začínají maturity na středních školách. Státní, testem z matematiky. Hrozný. Mám úplně husí kůži. Ale tak je to zase hezký téma do našich srdcovek. Vzpomínky na maturitu. Z čeho jste maturovali vy? V jakém to bylo roce? A máte nějakou vtipnou příhodu? Je zajímavý, že jsou lidi, kteří si dodnes pamatujou otázky, které se vytáhly. Patříte mezi ně? Já taky. Je to bizár. Já nejsem schopný si zapamatovat dvě věci, pro které mě pošle moje paní do obchodu, ale že jsem měl z angličtiny otázku na politickou situaci a zeměpis Velké Británie, tak to si pamatuju doteď. Tak co? Jak jste na tom vy? Dejte vědět na 777-937-777. Na co si vzpomenete, když se řekne vaše maturita? A kdy to bylo? Dejte vědět, pište zprávy, klidně volejte hlasovky nebo posílejte a my si dáme další srdcovku. Tentokrát z roku 1984. Mike Oldfield.

0: Dnešní třetí srdcovka na Hitrádiu je z roku 2004, kdy naposled jste slyšeli virtuální duet od Tata Boys. To je nádhera. Do pondělí může být opravdu krásný, když budete poslouchat srdcovky Hitrádia. Kolik máme hodin? 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Stejně virtuální duet od Tata Boys, když posloucháte ten text, tak to je prostě opravdu dokonalý pohled do té virtuální minulosti a především vzpomínka na ICQ. Já se vsadím se s váma, že nenajdete ikoničtější zvuk ze začátku milénia, než je tenhle. A jestli jo, no tak dejte vědět, jo, třeba o 10 dřepů se můžeme sadit. Každopádně, to je tedy rok 2004, v srdcovkách si dneska povídáme o vašich maturitách, z čeho jste maturovali a jestli si to i po těch letech pamatujete. A tohle je nádherná zpráva, která mluví za všechno. Ahoj, zrovna 23. května máme sraz po 40 letech od maturity a pamatuju si to dodnes. Z češtiny otázka číslo 30, tvorba českých spisovatelů pro děti a mládež, němčina Der Burg Křivoklád a z ruštiny to byl Posle velikoj otěčestvěnoj vajny a z organizace zahraničního obchodu druhy obchodních smluv. Zdraví Pavlína, tak to je neuvěřitelný. Po 40 letech a pořád to tam je, co? Minimálně teda jenom ten název té otázky, ale co k tomu, to už je ve hvězdách. Jo, svět se mění, ale vzpomínky zůstávají. Možná i o tom zpívá Tupac. Changes, další srdcovka.

0: Jestli věříte v lásku na první pohled, tak věříte i v lásku na první poslech. A tohle je přesně ten hit, do kterého se zamilujete, když ho slyšíte úplně poprvé. Francouzští Lahu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Lahu. OK, zkuste si to říct se mnou. 3, 2, 1, teď. Lahu. No a vidíte, umíte francouzsky. Úplně jak nic. To je pondělí, co? Le pondělí. 12 hodin 25 minut. Posloucháte Le Srdcovky a my můžeme si dát další srdcovku, která bude na vaše přání. Tak a já to nechám.

0: Vybavím si fotku mě u tabule s vyvrtnutým kotníkem, za celé 4 roky dojíždění se mi nic nestalo a pak šup, hezky při maturitě. Jinak dopadla dobře čeština, angličtina, matika, fyzika, ale absolutně nic nepamatuju a nejsem schopná doučit nebo vysvětlit něco svým dcerám. Hezký den, Klára, krásný. Věřím, že i vy si pamatujete, z čeho jste maturovali, dali byste možná dohromady i ty otázky. Klidně dál pište na 777-937-777, jaká tenkrát byla pro vás maturita. No a zároveň napište mi rok, ve kterým jste maturovali a já zkusím ten jeden rok vybrat a najdu nějakou srdcovku, která vyšla ve stejném roce, jako jste vy vyšli ze střední školy. Už za chvíli srdcovka na přání tady na Hit Radio.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
11: Proto.
10: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
12: Už zase nejde internet.
13: A Wi-Fi je pomalá.
12: Ne.
14: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
13: Yeso!
15: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
15: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
16: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
18: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky jsou téměř u konce, je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a tentokrát se vydáme do roku 1999. To je rok, který jsem vybral ze všech zpráv, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Ptal jsem se na rok, ve kterým jste maturovali. Takže pokud jste maturovali v roce 99, tak to byl vlastně jako dost ikonický rok na maturitu. Poslední rok v tisíciletí, poslední rok před údajným blackoutem a koncem světa, poslední rok, kdy na maturitní vysvědčení byl letopočet s jedničkou na začátku. Takže, jak říkám, opravdu velmi ikonická doba. No a stejně tak, jako se pro vás stala maturita nezapomenutelnou událostí a možná, že jedním z největších životních okamžiků, tak Lubega vydal v tomto roce jeden z nejlepších letních hitů na světě. Možná jste si mysleli, že to je mnohem starší věc, ne? Je to rok 99. A i tenhle ten hit, stejně tak jako vaše vzpomínky, dodnes nemůžeme dostat z hlavy. Tak si ho pojďme dát. Srdcovka na přání, rok 1999, Lubega a Mambo number 5.
3: This is Mambo number 5.
0: Teď jsem to říkal.

0: Posloucháte Hit Radio, pondělní srdcovky jsou za námi, je pořád ještě čas oběda, 15:45 aktuální čas, takže k obědu vám ještě naservíruju taky něco dobrýho z hudby. Pokud už jste se z oběda vrátili zpátky do práce a úplně se vám nic nechcete dělat, tak je to úplně pochopitelný, je pondělí, tak pokud budete brouzdat na internetu, koukněte na web hitradio.cz, tam si aspoň v klidu můžete pročíst, jakým způsobem se můžete zapojit do hry, kdy tento týden vám mezi 12. a 15. budu rozdávat 10 000 korun na nákup, no a zároveň se můžete dostat i do hry o velké finále, a to jsou prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Takže podrobnosti na webu hitradio.cz a tady ve vysílání Hitradia ještě do 13. hodiny například Rose a Bruno Mars, aby jsme si ještě užili trošku toho teplíčka, dokud venku neprší. Tak krásný pondělí, buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vy?

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Znáte legendární resort Březová? Březová!
6: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová!
5: Mrkni teď na resortbřezová.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Miraj a Trips na Hit Radio ve 12 hodin 59 minut. Nejvyšší čas dát si další zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Praha je dnes dobře průjezdná bez zásadnějších komplikací, aspoň tedy v těchto chvílích. Projedete s krátkým nárazovým zdržením centrem v okolí Tančícího domu nebo také Štěrboholskou na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info ale dál volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hermann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Europoslankyně Jana Naďová je vinná. Soud dnes rozhodoval v kauze Čapí hnízdo za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jí uložil 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. V kauze je obžalovaný premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je však přerušené. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze, na ní v závěrečném schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu. Jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Běžná poslanecká schůze začne zítra odpoledne. Nemoc špinavých rukou není jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně stoupal. Doplňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
11: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
1: Nejlepší prevenci je proto dodržování pečlivé hygieny. A teď ještě pohled k nám. Hlavní město si v tomto týdnu připomene květnové povstání pražského lidu. Tak jako v předešlých letech, i letos je možné díky aplikaci Pietní místa a barikády pražského povstání 1945 zobrazit interaktivní mapu z pomničky hrdinů a další detaily. Novinkou jsou letos některé fotky z vojenského archivu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Po tropickém víkendu dnes odpoledne většinou polojasná oblačná obloha. Fouká k tomu slabý proměnlivý vítr. Maximální teploty by se měly dostávat nad 25 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, možná ještě pořád jste na obědě, tak to vám přejeme dobrou chuť a já využiju, že Lucie tady se mnou ještě pořád ve studiu, protože my jsme se tady tak trošku jako chytli do menší diskuze a vás teď potřebuju k tomu, abyste dosoudili, kdo má pravdu. Smažený sýr, ten zbožňujeme všichni, jo?
1: Je to tak.
0: Super. A teď pozor, ale z jakého síra? Já prostě říkám Ajdam.
1: No, já jsem na první dobrou, ale když jsi se mě na to ptal, řekla Gouda, protože mě ta Gouda chutná víc. Ale vím i o lidech, kteří si rádi takhle udělají smažák z čedaru například.
0: Jasně.
1: Což jsem taky zkoušela a vůbec to není marný.
0: Jo, ale prostě Ajdam je Ajdam. Ajdam versus Gouda, jo.
1: Já hlasuju pro Goudu. Když bych si měla vybrat, tak bych si dala radši Goudu.
0: Já to nechápu, protože to je prostě žlutý, není to dobrý, netáhne se to tak dobře jako
1: ale
0: ten Ajdam. Není tak slaná, no úplně.
1: Víš, ty když si dáváš totiž smažák tady v rádiu, tak ho jíš studený. A to se ti potom...
0: Dobře, jako
1: ale
0: ten Ajdam. Není tak slaná, no úplně.
1: Víš, ty když si dáváš totiž smažák tady v rádiu, tak ho jíš studený. A to se ti potom netáhne žádný sýr. Ani Ajdam.

0: Lion Pain, Rita Ora, posloucháte Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě a máme tady obrovský dilema. Nakonec se to my jsme se tady rozhádali opravdu celý patro. Úplná banální věc, jestli smažený sýr z Idamu anebo z Goudy, jo? A teď to tady tak vypadá, že se tady fakt všichni jako dohadujou, říkají si různý argumenty. Tak já to strašně rád budu řešit i s váma tady ve vysílání. Já jsem prostě tým Idam, jo? Mám tady spoustu zpráv, kde mi píšete jedině Gouda, tady třeba Eva píše, za mě jedině 48% Gouda, pro mě je to velký luxus, krásně se táhne. Pojďte mi to vyvrátit. Prostě napište mi ty jasný důvody, proč by to měla být Gouda. Jinak děkuju vám ostatním, kdo píšete třeba tady jako Jirka. Hele, jasně, jedině Idam. Jako Idam, Idam, Idam. Gouda OK někdy, ale Idam nenahradíš. Zdraví Jirka. Samozřejmě, výborně, super názor. Ahoj Jiřo, jedině Idam na 100%. Teď si mě navíc naladil tak, že asi bude k večeři. Zdraví Petr z Březnice. Není záč, rádo se stalo, taky bych si ho dal. Čauky rádio. Já osobně teda smažený sýr nemám ráda, ale můj muž má rád Idam. Sám asi si nejlepšího chlapa na světě. Gratuluju. My jsme národ smaženýho sýra. Prostě jako jo. Jo. Mám tady hlasovku, tak uvidíme, co tento názor.
1: Ahoj Jirko, pokud se bavit o smažáku, tak já jsem tým Gouda.
0: Ne.
1: A nebo když už Idam, tak 45. Prostě musí, ten tuk je nositelem chuti. Co si budem? Z 30 Idamu nemám takový požitek. Takže Gouda nebo 45 Idam.
0: OK, dobře, beru, ano, taky názor. Já dělám dvoubarevný. Místo jednoho bloku dám na sebe na střídačku plátky Goudy a Cheddaru. Je to víc práce, ale když pak vyteče ten dvoubarevný mix, je to parádní. Víťa, taky zajímavý. A co je tohle? Míra, já jedině smažený hermelín, ale když není, tak Goudu. Ale taky jako Míro. Hele, tenhle názor neberu, jo. Jestliže jedině smažený hermelín, tak vůbec nevíc je smažený sýr. Jo, teď se baví dospělí, teď dát hermelíny pryč, smažený nivy a tak, to prostě není smažený sýr tady v Česku. Jo, Idam nebo Gouda. Jestli tady mám i nějaký kuchaře, co máte třeba teď krátký týden a dneska máte volno, dejte vědět, zavolejte 777 937 777, co je lepší, Idam nebo Gouda? A proč Idam?

Dan Barta On My Head. 13 hodin 20 minut, posloucháte Hit Radio a řešíme zásadní problém, jestli smažený sýr s Aidamo anebo s Goudy. Jo? Mám tady strašně moc zpráv, tohle mě baví. Určitě Aidam, ale 40%, jasně. Mám tady dokonce zprávu, a to od kuchaře, píše kuchař Honza. Čau, jsem kuchař už skoro 20 let a v restauraci děláme vždycky Goudu, ale já si doma udělám Aidam. Víc mě baví ta struktura a tu host sýra a i když není chuťově tak výrazný, tak jsem mistr na domácí tatarku a ta mi vynikne na Aidamu nejvíc. To je super. No a pak už jsou tady samý Goudy. No a další. A Gouda. Ale tohle je taky hezký. Hele, mně to je jedno, já mám ráda jakýkoliv smažák. Měla jsem už i z čedaru a taky byl výborný. Hlavně, když se pěkně táhne. Ahoj Ivona. Tohle je taky super. Jestli Gouda nebo Aidam, je mi šumák. Důležitý je, že ho někde udělá pro mě k večeři. To je taky krásný. Ano, kombinace 4 druhů sýra, zajímavý, možná jako do, třeba necháme si to na zítra. Jirko, Aidam 30% je pro mě prostě umělá hmota. Nedá se to jíst, je to bez chuti a bez zápachu. Gouda je naopak krásně žlutá a prostě mňamózní. Jo, dobře. OK, dobře. Nebudu to vyvracet, ale furt si myslím něco jiného. Prostě ten Aidam za mě. Ten Aidam za mě, to je, je to jako legenda, jo. Hele, tohle je hezká zpráva. Tak když budeme zabíhat do detailu, tak jedině Aidam. V 70. letech to začalo Aidamem jako tradičním komunistickým sýrem obalovaným, tak nevím, proč by se to mělo najednou nahrazovat nějakýma tučnýma hnusama. Když si vzpomenu na chalupáře, jak se tam rozčiloval, že si myslel, že je to řízek, tak jedině prostě Aidam. Nevím, proč by se měla zaběhnutá klasika měnit v nějaké odpornosti. Amen! Tohle já podepisuju, děkuju za tuhle krásnou zprávu, tuhle jako fantastický. Teď mi tady ještě pípla v rychlosti jedna. Ahoj, na jiných rádích se řeší politika a fotbal. U vás se v pondělí bavíte o smaženém sýru. Miluju to, jste nejlepší. Díky. A co byste taky v pondělí jako chtěli jinýho řešit, ne? Než žrádlo. Bože můj, teď je to nejhorší den v práci. O to je tady Hit Radio. OK, tak jo, pojďme udělat nějaký finální rezime, dáme si Shakiru a pak řekneme, co je lepší, jestli Gouda nebo Aidam. Teď máte poslední 3 minuty na to, abyste na 777 937 777 napsali, co vám chutná.

0: Shakira s hitem Zoo, u nás je to tady taky trošku teď jak v Zoo, tam se to na chodbě štěká jako psi, kvůli úplný blbosti, prostě kvůli tomu, že se bavíme o tom, jestli je lepší smažený sýr z Idamu anebo z Goudy. Je 13:25 a na Hit Radio je na čase, abychom udělali tečku za tímto tématem, za touto hádkou, a mám tady hlasovku, která možná nám to tečko rozčísne, jo, tak schválně.
1: Ahoj Jirko, tak za mě určitě Idam. Idam, jedině Idam a zase Idam. Ono totiž jde o to, že Gouda vznikla úplně jinak, že jo. Gouda byla totiž dřív takový jako krmivo pro psy, víš. Ale jde o to, že jsem to nechutnalo a zjistili, že to chutná lidem, tak to prostě začali prodávat, jo. Takže za mě jedině Idam. Ahoj.
0: Výborně, tohle beru. Děkuju moc za tuhle hlasovku. Tak, je to jasný. Vítězí můj tým Idam. Děkuju.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
3: No, tak nechci.
4: No, tak jsem mohla říct, já se to koukám taky točíš, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo? Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně velká.
4: Takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Asi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
15: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
14: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
15: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
14: Přece Hermann.
15: Hermann. Jistota na celý život.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
19: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
20: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
21: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu ve 13 hodin a 37 minut. S váma Jirka Pelnář a já jsem rád, že vy jste zítra rádiem. Je pondělí 4. května. Ha! Páni, 4. května, to je strašný, to je fakt strašný. Tak si říkám, jak to teda bude? Bude David Pastrňák na mistrovství světa nebo nebude? Já se přiznám, že by mě ani nenapadlo, že by tam nejel. Ale ono je to teď dost reálný. Ještě pořád neřekl, jestli pojede nebo nepojede. A to hrajeme první zápas už příští týden, protože už je 4. května. Národák bez pasty. Je to možný? My si snad ani nedokážeme představit. To už bych možná radši zkousnul i tu smaženou goudu místo Aidamu, jak jsme se bavili před chviličkou. No, budou to nervy. Týden nebo 2 týdny, 11 dní, abych byl přesnej, do startu mistrovství světa. Na druhou stranu i pasta je jenom člověk, co má za sebou brutální sezónu a hlavně doma malé dítě. A být s dětmi doma, když jsou malé, to vám nevynahradí ani 1000 gólů v NHL. Jestli máte malé děti, tak dobře víte, o čem mluvím, jak strašně rychle rostou a že vlastně ty pohádky před spaním jsou na tom stejně úplně nejvíc. Takže z lidského hlediska jasně, buď tam, buď doma, buď na dovolený, užij si to s rodinou. Z fanouškovského hlediska, to si děláš srandu, že nepojedeš, pasto. Boha jeho, my tě potřebujeme. No a tak otázka na vás. Má David Pastrňák právo říct ne? My jsme hokejový národ. My jsme nejlepší trenéři a koučové. My víme, jak se to hraje. My víme, jak se to má hrát. Má na to právo, anebo ne? Může zůstat doma, anebo musí říct národňáku pouze ano. Dejte vědět, co si myslíte. 777 937 777.

0: Dualipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 45 minut. Houdini to byl kouzelník, ale určitě ne takovej, jako je David Pastrňák na ledě. David Pastrňák možná nepojede na mistrovství světa, který začíná za týden. Co vy si o to myslíte jako hokejový národ? Má právo říct reprezentaci ne, když má rodinu? Máme tady hlasovky.
1: Ahoj Jirko, no jasně, že má právo říct, že nepojede. Každý má právo říct, že nepojede, když prostě má rodinu. Zdraví, poslouchat Pepa.
0: Díky Pepo. Co další hlasovka?
2: Tak já bych hlavně chtěl Pastrňákovi poděkovat úplně za všechno, co doteď pro reprezentaci a pro český hokej udělal, protože je to neskutečný borec. A na domácí mistrovství světa nám pomohl i ke zlatý medaili, takže za mě jako klobouk dolů před ním. Každopádně, když se vrátím k tématu, tak já si myslím, že na to být doma právo má.
0: Hezky.
2: Ale myslím si, že až od června. Mějte se hezky, ahoj.
0: Hezky kulantně řečeno. No tak jo, no tak stále jsme rozdělení na dva tábory, ne? Tak samozřejmě, my mu to přejeme z lidského hlediska, udělal i pro ten český hokej jako maximum. Je to skvělý. Bude nám tam samozřejmě chybět, když se rozhodne, ale myslím si, že nikdo mu to nebude mít za zlý. Kromě teda tady toho pána, co poslal tu hlasovku. Posloucháte Hit Radio, za chvíli DJ Antoine, The Beat Shakers.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
11: to má podařit. To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
12: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
14: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daniel Potter, hit Bad Day, tedy den blbec pro všechny, komu dneska nevyšla státní maturita z matematiky. I takový je někdy život. A my jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kratší nárazové zdržení hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol nebo na úrovni letiště na příjezdu dál do metropole. Jinak je Praha průjezdná v těchto chvílích bez zásadnějších komplikací. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus, moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: nhr.cz.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku na ploše do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska. Celkem ve vzduchu zasahuje 8 strojů. V terénu jsou také 400 hasičů. Situaci stále komplikuje silnější vítr. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
11: To letecké hašení je podstatné pro efektivnost celého zásahu a toho, abychom pokud možno dnes dospěli k té lokalizaci, kterou bychom si přáli. Nasazujeme kvůli tomu maximální síly a prostředky, ale samozřejmě v tuto chvíli stále ještě není možné úplně tu situaci predikovat, jestli tomu tak opravdu bude.
1: Jak už zaznělo, cílem je požár ještě dnes lokalizovat. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda, řekla to po jejím jednání ministryně financí Alena Schillerová. Návrh projednají teď poslanci. Kabinet má přinést do veřejných rozpočtů bezmála 14,5 miliardy korun ročně. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jirka Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z našich tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě. Teď se ještě podíváme k nám. Praze a okolí platí zákaz rozdělávání ohňů. Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje například lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje. Pak také lesoparky, parky, zahrady a opatrní bychom měli být i při manipulaci s otevřeným ohněm. Zákaz zatím platí do zítřejší půlnoci.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
1: Proti včerejšku, respektive víkendu, teploty dnes mírnější, kolem 25 stupňů a obloha proměnlivá, polojasná, oblačná, vítr slabý proměnlivý.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Hrajete s náma hru o 10 000 korun na nákup a také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu? Ne? Velká škoda, protože už za chvíli tady budu mít první denní výhru pro tento týden, která získá speciální karetní hru pro celou rodinu a zároveň postupuje do velkého finále. Jestli s námi chcete hrát, pojďte právě teď na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Za chviličku Lady Gaga, právě teď Coldplay a Beyoncé.
2: Hit Radio City.

0: Posloucháte Hit Radio, Krištof, život je krásný, to je pravda a může být ještě hezčí, když si můžete dovolit si ho udělat trošku hezčím. A když jsme u toho, no tak posloucháte skvělý rádio, protože tento týden, už ve čtvrtek vám do mobilní aplikace Tesco Mobile může přistát 10 000 na nákup na prodloužený víkend a to za jednu jedinou SMSku. Stačí se podívat do telefonu, co vám napsala vaše babička nebo děda, vybrat tu nejvtipnější a poslat ji přes formulář na webu hitradio.cz. A to je celý, nic víc. Tento týden máme tedy téma SMSky od prarodičů. Dnešní denní výhru, karetní hru Sorikarty, vytvořenou psychologem a odborníkem na zlepšení a prohloubení rodinných vztahů, získává Markéta a SMSka od její babičky. Je skvělá. Dobře, poslouchejte. Nezapomeň přikrýt tu buchtu, ať ti nestvrdne. Babi. Dokonalý. Tohle je prostě doslova babská rada na zlato, jo? Tvrdou buchtu prostě nikdo nemá rád. Tak, Market, gratuluju. Dalším výhercem zítra můžete být i vy. Ještě jednou. Zítra opět ve stejný čas mezi 12. a 15. a naše speciální hra, kterou hrajeme společně s Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A právě proto ve velkém finále přidáme k té fůzovkách 10 000 ještě 4 mobilní prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. SMSky od prarodičů. Téma tento týden, podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Luis Capaldi a jeho nádherný hlas, hit Survive, tedy přežít. No, občas je náročný přežít v práci. Nejenom proto, že tam musíme chodit i v pondělí, ale i díky nápadům našich šéfů. Určitě jste si už několikrát v životě v práci řekli, že se váš šéf nebo celkově vedení prostě musel asi úplně zbláznit, co po vás chtějí, jo? Rád bych upřímně věděl, co se honí v hlavě skladníkům v IKEA, protože těm pořídili robotický brusle. Slyšíte správně, robotický brusle jmenují se Moonwalkers a jsou prý výkonnější. A teď, jak si to představit, jo? Normálně kolečkový brusle, víme všichni, jak to vypadá. A ty robotický, tak vypadají, hele, teď byly slavnosti svobody, jako podvozek z tanku na každý noze a... Díky jako tomu robotickému pohonu, tak člověk může chodit rychlostí až 11 km za hodinu. A to i s těžkou krabicí v ruce. Dobrý den. Zajímavý. Já bych si to chtěl vyzkoušet, to jako určitě. Ale mít tohle jako everyday na nohách v práci, nevím, no, trošku mi to jako smrdí prací. Že tady už se člověk jako jen tak nezašije a nemůže se ulejvat. Tady to smrdí prací, nic pro mě.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
10: Hit Radio, Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Košner, Daylight, tedy denní světlo, to si ještě pořád užíváme, i přesto, že máme pocit, že v práci jsme často od nevidím do nevidím. 14 hodin, 39 minut, s váma Hit Radio. Tento týden tak už nám má začít pršet. Dokonce snad má pršet 3 dny v týdnu, takže ještě zítra by to tak nějak mělo jít, tak ještě tedy dnes a zítra si to zkuste užít, to počasí, a pak si můžete vyrazit nakoupit v den, kdy teda bude naprosto šílený počasí venku, vzhledem k tomu, že je před námi prodloužený víkend, a v pátek, teď je ten svátek, kdy v pátek bude zavřeno. Když se bavíme o konci práce, tak mě už to tady taky pomaličku tiká a dotikává, za chviličku nás čeká 15. hodina a s ní dorazí naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele.
4: Jenom

0: David Guetta tady svým Stones & I. Tohle je přesně ta energie, kterou potřebujete na tu druhou pracovní polovinu pondělí. Já vím, že by jsme měli být teoreticky odpočatí po těch třech dnech volna, ale ne. Prostě pondělí, je úplně jedno, kolik volna před pondělkem máme. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Ve 12 hodin začínají naše oblíbené srdcovky, tak si do té doby můžete rozmyslet, jakou srdcovku byste si chtěli zítra nechat zahrát. Do 15. hodiny ještě vybírám něco, co vás bude bavit. A to Aerosmith s hitem Crazy, no a pak to budeme pokračovat. Bavit vás bude i naše odpolední show, tak se smějte.
1: Tak co, našla jsi něco?
2: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
1: No jo, tady jich jako po dešti.
3: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
4: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
10: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City. Hit
2: Radio. Come here, baby.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Na silnice zesiluje provoz v Kbelské. Na výjezdu z metropole tady se připravte od Černáku na popojíždění kolem 16:15. Z více aut teď počítejte také na Štěrboholské směrem do centra a zhruba pět minut zatím popojíždíte Barandákem dál do Dobřížské ulice. Přerušovaná kolona je na úrovni Jesenice a pak na úrovni ulice k Barandovu směrem k letišti. Tady nabíráte zpoždění kolem 5 až 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Radnice v Praze přijmou do prvních tříd svých škol všechny své děti. Většina má dostatečnou kapacitu pro prvňáky ze spádových oblastí. Otevřou desítky prvních tříd. Novela školského zákona nově zpřísňuje pravidla odkladu povinné školní docházky. Podle většiny radnic se však změna na počtech neprojevila. Pražská ODS půjde do podzimních komunálních voleb s TOP 09 v koalici Spolu. KDU-ČSL, která v koalici byla před 4 lety, se dosud nepřipojila. Společným kandidátem na primátora bude starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík.
6: My jsme to nabídli všem stranám, lidovci nám zatím oficiálně neoznámili, že se dohodli s jinou stranou, oznámili nám, že se dohadují. Asi si myslím, že by bylo správně, aby nám to formálně sdělili. To jsme prostě jako vlastně ten seniorní partner nabídli všem stranám prostě stejný pozice, jako byli před 4 lety, to mi připadá prostě, že je fér a uvidíme, jestli nás lidovci navštíví nebo doplní, či nedoplní.
1: Komunální volby nás čekají na podzim v pátek 9. a v sobotu 10. října. Kontroly na německých hranicích budou pokračovat, uvedl to tamní ministr vnitra, který trvá na jejich zachování, i když do země přechází méně migrantů. Německo svou pozemní hranici kontroluje od září 2024, hranice s Českem ještě o rok déle.
0: City Extra.
1: V Praze začaly zkoušky letošní premiéry letních shakespearovských slavností komedie Omylů. Ta nás čeká 24. června na nádvoří nejvyššího prokrabství Pražského hradu. Hra vzniká pod vedením Vojtěcha Štěpánka. V alternaci hlavní role uvidíme Marka Adamčika a Tomáše Havlínka. Odpoledne proměnlivé, oblačné, zatažené, více mraků nás pak čeká později v noci. Připojit by se mohly první slabé přehánky. Teploty se dnes pohybují kolem 25 stupňů, fouká slabý proměnlivý vítr.

Krásné odpoledne vám všem a krásné pondělí, pokud to jde. Dneska mě v tom kluci nechali samotnou, ale věřím, že vy mě v tom nenecháte. Budeme takhle při pondělku hrát na Rajskou zahradu. Z jednoho zásadního důvodu. To letní počasí o víkendu, to byl ráj. Bylo to skvělý, teď nám to asi trochu zkazí déšť, ale my si náladu zkazit nenecháme. Máme k tomu totiž ty nejlepší hity. Za chvíli Edward Maja, teď Imagine Dragons. Hit Radio.

Krásné pondělní odpoledne, Edward Maja teď na Hit Radio City. Maraton nám zablokoval Prahu, to jste si pravděpodobně včera všimli. A představte si, že ale patříte mezi ty lidi, kteří se tam konečně na to vrhnou, jo? A třeba fakt dlouho trénujete, jdete na to a ten den je 30 stupňů a vy už po pár kilometrech prostě nemůžete, protože to se včera stalo spoustě lidí, záchranáři kvůli tomu ošetřili obrovské množství lidí. Takhle, klobouk dolů před všema, co to běželi a taky doběhli. Zdravíme všechny běžce, snad vás dneska příliš nebolí nohy. Já si vždycky vzpomenu na tu scénu s Barnym, jak jsem poznal vaši matku, který pak sedí v tom metru a sedí a jezdí sem a tam, protože prostě nemůže pohnout nohama. Jo, tak doufám, že nikdo z vás nejezdí stále dokola v pražském metru a už jste všichni dneska úplně v pohodě. Ať už jste běžci, nebo jenom fanoušci, nebo jste třeba jeli někam mimo Prahu, posílám další hity. Za chvíli George Ezra, teď Linkin Park.

George Ezra v éteru Hit Radio City, krásné odpoledne všem. Máte psa? Ignoruje vás občas? Takhle, představte si, jo, jaký šok to může třeba být, protože jedni majitelé takhle měli o svýho mazdíčka, o svýho psa fakt velkou starost. Vypadalo to totiž, že je kompletně slepej. No, tak zaplatíte, že jo, drahý vyšetření u veterináře, protože prostě je to člen rodiny a ono se ukáže, že ten pes není slepej. On vás prostě jenom ignoroval. Nedokážu si úplně představit ten moment, takže se vám jako hrozně uleví a zároveň si říkáte, aha, dobře, takže těch dobrůtek asi bylo málo. Každopádně, pokud vás váš pes někdy ignoruje, jo, tak hele, každý občas potřebuje od lidí pauzu. No, dokonce i váš domácí mazlíček. Ale stejně se pak přijde pomazlit. Další hity za chvíli Mark Ember, taky Mikolas nebo Indila.

0: Stavebniny.
1: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
8: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
9: Jízdy na bobové dráze.
10: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
9: Soutěže.
10: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
9: A koncert Tomáše Kluse.
10: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
9: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
10: nhr.cz.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
13: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
12: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
13: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
12: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
16: Hit Radio. 1, 2, 3.

0: Dávka optimismu, to je Mark Ember v éteru Hit Radio City. Máme pondělí, 15:30 a to znamená jediné. Jednu naprosto zbytečnou informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Vědcům se podařilo v laboratorních podmínkách vytvořit diamant z arašídového másla. Takže dámy a pánové, ne na chleba, ale normálně doma prostě nějak a jednou budeme všichni strašně bohatý.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Weissman na James Blunt, Féteru Hit Rádia City. Krásné pondělí, doufám, že vás nic nebolí. Přežili jste pálení čarodějnic, Majky, Majálesy a další? Byla tam nějaká kocovina? Je to možný, ale jestli už je vám dneska dobře, tak dobrý, protože nejdelší zaznamenaná kocovina trvala 4 týdny, a to potom, co jeden Scott vypil 60 pint piva. 60. To je docela dost. 4 týdny kocovina. Nedokážu si to představit, protože stačí jeden den kocoviny a myslíte si, že svět skončil. To je tak na to si po každém večírku vzít měsíc dovolenou. Tak doufám, že to nepotřebujete, jestli to dneska ještě není úplně ono. Brzy spát, zítra bude líp. Třeba pomůžou i ty nejlepší hity. Za chvíli do uší Hozier, taky Eva Farná a Miraj, nebo Kaskáda.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
14: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové montážní pěny Dechfoam MX240 nyní navíc dostanete 1 kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dechfoam zdarma. Více na Dech.cz.
8: Starosto, mohl bys zase uspořádat nějaký zajímavý výlet? Březová!
13: Vezměte svůj klub nebo spolek do nejlepšího outdooru v Česku. Program s instruktorem i jídlo v ceně. Březová!
8: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
2: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté té toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio City.
1: Za chvilku už nás čekají nejnovější zprávy, přesně v 16.00. A mimo jiné o tom, protože nás čeká Den matek, tak o konkrétních matkách zvířátek v pražské zoo. Tam pro vás totiž právě na neděli chystají speciální, řekněme, matčí den. Detaily už má samozřejmě Lucka Daňková, zprávy za chvíli, teď Tommy Cash.

0: Natálie Imbruglia v éteru Hit Rádia City těsně před 16. Za chvilku Jeleni nebo Tom Odell, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. Přerušovaná kolona na Pražském okruhu od úrovně Jesenice. Je to kvůli nehodě, ke které došlo na úrovni z Braslavy. Popojíždíte v tomto úseku minimálně 10 až 15 minut a i opačný směr hlásí komplikace, a to od Zličína směrem po Ořech. Tady je zpoždění kolem 10 minut. Narůstá zdržení v koloně, která se tvoří na Barandáku směrem do Dobřížské ulice a také na Štěrboholské spojce. Od Černáku popojíždíte minimálně 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Příznivé jarní počasí napomáhá pracím na nejvýznamnější stavbě v metropoli. Jde o dostavbu téměř 13-kilometrové části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Jak práce postupují, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
8: Celé délce trasy pokračují intenzivní zemní práce spojené se zakládáním tělesa komunikace. Pracujeme tedy na násypech, na systému odvodnění a kanalizaci. Soustředujeme se na zakládání mostů na trase, armujeme, instalujeme bednění a provádíme betonáže.
1: Úsek by měl být hotový na přelomu roku 2027 a 2028. Praha vypíše soutěž na stavbu hasičské zbrojnice na Zličíně. Budova bude sloužit jednotce dobrovolných hasičů. Zbrojnice je navržena jako dvoupodlažní ve tvaru kvádru s věží na sušení hadic. Do garáže se pak vejdou 4 vozidla. Nové základny se už budují také v Cholupicích a Nebušicích. Plánuje stavba zbrojnice v Suchdole. Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že účast v hokejovém nároďáku na mistrovství světa nevidí reálně. Jedna z největších hvězd elitní ligy posledních let má za sebou náročnou hokejovou sezonu a také se v březnu stal dvojnásobným tatínkem. Světový hokejový šampionát začne v pátek za týden.
9: City Extra.
1: Jaké jsou zvířecí maminky a jak jsou pečlivé, obětavé, trpělivé nebo naopak krkavčí, to se dozvíme v neděli 10. května v Zoo Praha, kde se bude slavit také Den matek. Pokračuje mluvčí zahrady Filip Mašek.
10: Přichystali jsme tematicky zaměřená komentovaná krmení. Začneme v 10 hodin u hrochů, no a skončíme až v 17:30 odpoledne krmením rybožravých krokodýlů gaviálů. Celý program naleznou lidé třeba na webu Zoo Praha, na sociálních sítích nebo v naší mobilní aplikaci.
1: V průběhu dnešního večera a pak noci většinou zataženo oblačno, může se objevit velmi slabá přehánka, ale ta pravděpodobnost je zatím velmi malá. Teploty budou klesat na 14 stupňů, zítra v průběhu dne ještě kolem 25, ale většinou už více mraku a na večer ojediněle bouřky.
11: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka.
12: Odpolední show Hit Rádia City je tady.
11: Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Krásné odpoledne do celé Prahy, okolí, dnes s vámi jenom Kateřina. Doufám, že si užíváte pondělí, i když věřím, že to může být těžký po prodlouženém víkendu. Co je důležitý, čeká nás druhý prodloužený víkend. Myslím si, že nejsem sama, kdo by si na ten čtyřdenní pracovní týden zvykl rychle, co? Třeba se jednou dočkáme.
11: Hit Radio City.
0: Čeho se dočkáte určitě, to jsou ty nejlepší hity. Čekají nás Jeleni a teď Cyril. Astambelenin.

Skupina Jelen a někde kolem féteru Hit Radio City. Krásné odpoledne. Chodíte na rande? Protože mám tady takovou možná i smutnou statistiku. 37% nezadaných chodí na rande jenom kvůli zážitku. Jenom kvůli společenskému zážitku, bez nějakého očekávání, že z toho něco bude. Je mi trochu líto těch 37%, který jdou s nima s nějakou nadějí. Jo? Možná jsem vám právě řekla, proč vaše poslední rande tak úplně neklaplo, jo? Protože ta druhá polovička tam šla prostě jen tak jako ha, super, uvidím se s cizím člověkem, což teda nechápu. Každopádně je to v podstatě tak, že pro ně je to pozvání na rande slevový kupon na večeři pro dva, jo? Kde ten druhý je povinný doprovod. To jsou lidi, kteří prostě se neumí na večeřet sami, jo? Jednoduchý. Na druhou stranu pravda je, že jít na první rande s tím, že přemýšlíte, jak se budou jmenovat vaše budoucí děti, je praštěný zhruba stejně. Ale to nevadí, víme z dnešní doby, že důležitý je manifestovat, jo? Vysílat pozitivní myšlenky. No a když jsme u toho randění a té lásky, tak tu na to máme jednoho experta. Tohle je Tom Odell, Another Love.

0: Novinka In My Head a Rehab v éteru Hit Radio City. Ještě jeden hokej. Čeští hokejoví junioři do 18 let získali na mistrovství světa bronz. Po 12 letech mají medaily. Obrovská gratulace. Když se podíváte na ty kluky s medailemi, tak asi vidíte hlavně vítěze. Ale upřímně je důležitý vidět zatím i všechny ty modřiny, zlomené hokejky, momenty, kdy s tím chtěli seknout, protože tělo už prostě nemohlo. No a samozřejmě rodiče, totální strůjce všeho, tátu, který si pátý rok nekoupil nic na sebe, aby kluk mohl mít nový brusle Bauer za 15 tisíc, máma, která po nocích řeší logistiku turnajů místo toho, aby si v klidu pustila nějaký seriál nebo film. Naprostej respekt, klukům moc gratulujem, třetí místo, bronzová medaile, nádherný umístění, navíc po takové době. Tak se budeme těšit na další pokračování našich mladíků. A pokud chcete taky soutěžit a třeba taky vyhrát, máte šanci, nepoužitelní, už za malou chvíli. Pokud se chcete prokázat, že jste dneska k ničemu, což v pondělí dává smysl, 10x špatně odpovědět v co nejrychlejším čase, máte šanci. Napište na 777-937-777, jsem nepoužitelný. To je velmi jednoduchý, jednoho z vás vyberu a půjdem na to. No a do té doby třeba Katy Perry nebo Alex Warren.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Katy Perry dohrává v éteru Hit Radio City a teď je čas prožít pondělí. Být nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ano, i tento týden budeme zjišťovat, jak moc jste nepoužitelní a taky tu máme skvělou výhru. Na konci týdne získá ten nejrychlejší z vás rodinnou vstupenku do Pražské zoo, kde opět nabízí speciální programy jako chovatelem na jeden den u plazů, na návštěvě v Africe zblízka nebo třeba se spacákem do zoo Praha. Jo, skvělý věci a dneska se o ně pokusí Klára. Klára, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, dobře.
0: Ty tam nejseš sama, máš tam přítele a děti, je to tak?
2: Ano, mám tady poradce.
0: Tak uvidíme, jestli ti pomůžou, anebo naopak, to bude jakoby neprospěšný.
2: Uvidíme.
0: Hele, čeká tě 10 otázek, musíš 10krát špatně odpovědět a to co nejrychleji. A nesmíš 2krát na jednu otázku odpovědět stejně, OK?
2: Jasně, dobře.
0: Tak jdem na to. Spouštím stopky právě teď. Jak dělá koza? Jak se jmenuje kuň v Popelce?
2: Dominik.
0: Jaké je hlavní město Polska?
2: Oslo.
0: Kolik nohou má moucha?
2: Dvě.
0: Kdo zpívá v kapele Činasky?
2: Karel Gott.
0: V jakém městě najdeme Pražský hrad?
2: V Ostravě.
0: Kolik kilometrů má magistrála?
2: 5.
0: Jak zní motorová pila? Dokonči text, mám jednu ruku.
2: Krátkou.
0: Kdo napsal Babičku?
2: Václav Rajs.
0: Wow. To bylo docela hustý.
2: To bylo hustý. Já motorová pila.
0: Jak to prostě bylo? Bzz?
2: Bzz? No.
0: To je hodně slabá motorová pila.
2: To možná trošku dělá, no.
0: Jako takhle. Za mě dělá motorová pila trochu agresivnější zvuky. Jo, takže bzz je dobrý. To byla spíš moucha, která má 4 nohy, tuším. Každopádně, to bylo fakt dobrý, protože navíc jsi byla extrémně rychlá.
2: Mhm.
0: Jakože já námitky nemám, soudce jiný tady není, protože jinak to za mě bylo správně, mám jednu ruku krátkou, podle mě si to zaslouží novou verzi tenhle song. Každopádně, Kláry, ty máš čas 31:48. Což je, jak tady na to v rychlosti koukám, jeden z našich absolutně nejrychlejších časů. Možná dokonce úplně nejrychlejší. A to jsem se tam já ještě přeřekla, jo? Takže dobrý, Kláry, 31:48, skvělý start týdne, uvidíme, jestli tě do konce týdne nikdo nepřekoná, pokud ne, rodinná vstupenka do Pražský zoo je tvoje.
2: Děkujeme.
0: Mějte se tam krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Wow, tak nastavit laťku takhle vysoko hned první den, to bude těžký, ale já věřím, že někde tam někdo z vás to zvládne. Těšíme se zase zítra.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.

0: Morandi a Save Me, posloucháte Hit Radio City, krásné odpoledne. Taková úplně jednoduchá otázka. Když jdete do nějaký restaurace, kavárny, bistra a dostali byste špinavou skleničku, to je asi blbý, že jo? Jakože řeknete, hele, prosím vás, jenom mohla bych čistou, jo, já nerada piju po cizích lidech třeba. Tak si představte, že jedna rakouská cukrárna si teď začala účtovat 17 korun za to, že vám tu skleničku umije. Nebo pohár na zmrzku třeba, jo? Takže prostě platíte k tomu kafe ještě 17 korun navíc za to, že dostanete čistou sklenici. To mi přijde naprosto fantastický, jo? Protože pokud byste chtěli ušetřit, tak stačí si to kafíčko nechat dát do použitýho hrnku, třeba přijdete ke stolku, tam je špinavý nádobí, vezmete, dejte mi tady do toho kapučínko, děkuju. No a co? Sejdem se všichni na kožním. Já to asi dneska zkusím někde v hospodě, jestli by mi to mohli dát do špinavého půl litru. Se slevou samozřejmě. Za chvíli Bruno Mars nebo Leony, tak buďte s námi.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
7: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové,
9: jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
11: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně, oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith a Nice to Meet You těsně před 17. hodinou na Hit Radio City. Za chvilku aktuálně, k tomu taky Ed Sheeran nebo Sam Feld. Teď aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Stále počítejte s komplikacemi na Pražském okruhu. Od Jesenice vjedete do dlouhé kolony kvůli dopravní nehodě na úrovni z Braslavy. To zdržení může být kolem 20 nebo 25 minut. Pokud ještě můžete, tak tomuto úseku se vyhněte. Narůstá zdržení také na jižní spojce a Barandáku směrem do Dobřížské ulice nebo na Štěrboholské na úrovni Štěrbohol v obou směrech. Zdržení kolem 10 až 15 minut pak hlásíte z Kbelské na výjezdu od Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
12: Je 17 hodin, u aktuálně z Metropole vás zdraví Michal Merenda. Hlavní město Praha se dlouhodobě potýká s nedostatkem míst na středních školách, zvláště pak na gymnáziích. Na telefonu máme radního pro školství, sport a volný čas Antonína Klecandu.
13: Tak dneska jsme schválili vypsání zakázky na projektovou dokumentaci gymnáziu Pergamenka. Je to objekt, který jsme koupili před několika měsíci. Chceme z toho udělat gymnázium, kde bude 12 paralelních tříd, takže kapacita nějakých 360 dětí a předpokládaná hodnota celé té stavby, té rekonstrukce je 230 milionů. Dále jsme schválili gymnázium Opatov, jedná se o nástavbu na gymnáziu Opatov plus na Valdorfské škole, která tam je. Jde o to, že tam vzniknou dvě nová patra. Celková hodnota té nástavby bude až 650 milionů korun a přibyde nám tam prostor pro 900 žáků.
12: Kde by se mělo začít stavět?
13: Tak u obou těch případů už, když jsme vypisovali to vybírové řízení, tak to bylo projednáno v rámci studie s dotčenými orgány, takže doufáme, že co nejrychleji vybereme projektanta a bude ten projekt například do roku až roku a půl se všemi povolovačkami a poté, co bude povoleny ty projekty, tak že se začne stavět tak, aby za 3 až 4 roky jsme měli ty nové kapacity.
12: Když se podíváme na aktuální čísla a aktuální kapacity, jak to vypadá?
13: My reálně máme 11 800 žáků v 9 třídách, pro které nabízíme přes 12,5 tisíc míst, které my zřizujeme, a když započteme i kvalitní církevní školy, gymnázia, která jsou soukromá a podobná, tak nabízíme až 19 tisíc míst. Nicméně ten přeslah, jak jste dobře zmínila, z těch ostatních krajů je obrovský, takže počítáme, že v prvním kole se zase nedostane nějakých 15% žáků, ale myslíme si, že ta nabídka v tom druhém kole bude taková, že si to sedne a ti žáci se potom dostanou na ty školy, na které chtějí.
12: Tolik dnešní aktuálně z Metropole, další za týden.
2: A přidáme ještě počasí. V průběhu dnešního večera zůstane postupně většinou oblačno, zataženo. Na některých místech se mohou objevit slabé přehánky. 14 stupňů to budou ranní minima, zítra nás čeká opět oblačný zatažený den. Přehánky nebo bouřky pak v odpoledních hodinách později a 25 stupňů k tomu. Foukat bude proměnlivý a postupně severovýchodní vítr.
0: Karlína na Barrandov,
5: z Vinohrad na Břevnov,
0: z Pražského okruhu na Pražský okruh.
5: Všude jsme s tebou.
0: Vítej v odpolední show metropolitního Hitrádia City.
1: Krásné odpoledne, doufám, že si aspoň v rámci možností užíváte pondělí. Nebojte se, už se zase blíží ten sváteční pátek, takže to vydržíme. A navíc zítra se má trochu ochladit, takže to vydržíme dublovaně. Pokud je vám horko, zkusíme se trochu schladit dalšími hity.
10: Hit Radio City.
1: I když tohle vás možná spíš zahřeje, Samfeld a Jonas Blue Crying on the Dance Floor.

Ed Sheeran dohrává v éteru Hit Radio City. Krásné odpoledne. Chodíte někdy na český Reddit? Možná je na čase to zkusit, protože teď tam frčí vlákna, kde o sobě lidi píšou extrémně specifický detaily, aby našli partnery. Očividně už ne Tinder, už Reddit, jo? Ale je to třeba, mám doma víc kytek, než je zdrávo a hledám někoho na výlet do Turkmenistánu. To je poměrně dost konkrétní, jo? A možná to má smysl, jo? Zapomeňte na takový ty kopy profilů, že každý miluje. Aktuálně to fakt vypadá tak, že všichni jezdí na kole, všichni lezou po horách a milují cestování. A občas jim nevadí lehnout si na gauč k Netflixu, jo? To je tak všeobecné, že to mají napsané úplně všichni. Tak tohle je nový trend, niche dating, a říká se tomu tak, přísahám. A je to vlastně skvělý filtr na takový ty časový upíry. Jo, že prostě pokud je vaše ideální sobota 8 hodin v archivu nad starými mapami, tak vám prostě nebude psát někdo, kdo v tu sobotu večer chce jít jako pařit do klubu. Jo, takže žádný divnotrapný večeře, kde vlastně nevíte moc, o čem se bavit, žádný zbytečně vynaložen peníze, pánové. Jo, což je docela fajn, no. Tak jenom držím pěsti tomu člověku, co hledá někoho na výlet do Turkmenistánu, to asi nebude tak snadný. Ale přeju, aby to hlavně dopadlo dobře, to rande. Jo, a třeba abyste pak u toho poslouchali zrovna tohle. David Koller a Chci zas v tobě spát.

0: The Fate of Ophelia v éteru Hit Radio City. Máme tady moc hezký jev, kéž by toho bylo víc. Norský miliardář Kjell Inge Røkke chce vrátit většinu svých peněz společnosti, které na ně narýžoval. Což jako je za mě velmi rozumné. Začít chce tím, že dá peníze na stavbu a provozování lodi, která má zkoumat a čistit oceány. Stát to bude úplnej pakatel, jo, slabých nějakých 50 miliard korun, to najdeme po kapsách z loňského roku. Je to krásný, je to obdivuhodný. Zajímalo by mě, jestli se nechají někteří velmi bohatí pánové, kteří se právě dost obohacují na společnosti a taky obchází dost zákonů, aby se mohli takto obohatit, jestli se třeba jako inspirují, nebo se tím nechají nakazit. Spíš asi ne. Jen teda je mi trochu líto dědiců tohoto norského miliardáře, páč pro ty to muselo být poměrně těžké. Za chvilku proč je dnešní den speciální a do té doby Macklemore, Ryan Lewis nebo Kamrat.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočíne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
3: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
2: No, tak mi
3: no, tak jsem mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo? Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
4: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
3: takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo, takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Asi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. To musíte zažít. Se slevomatem na Hit Radio.
5: Ahoj, Richarde.
6: Ahoj.
5: Ty k nám chodíš ze slevomatu, to je jasná věc, aby si přinesl nápady, co s volným časem, kam za zážitky. No a já bych toho chtěl využít, protože koukám se do kalendáře, hele, nás čekají dva prodloužený víkendy.
6: Jo, pecka.
5: A já teď spolu s posluchači čekám nějaký, ale opravdu jako skvělý tip, co podniknu.
6: Tak záleží, co máte rádi. My třeba jedem do Jizerek.
5: Přes slevomat, doufám.
6: Samozřejmě. Do Jizerek za pozorováním noční oblohy.
5: Cože? Jako počkej, hvězdy, jo?
6: Jo, jo. Je v Jizerkách totiž takzvaná oblast tmavé oblohy.
5: Tak to jsem dosud vůbec neslyšel.
6: Tam jsou úplně nejlíp vidět hvězdy a v květnu je ještě prej ta správná hustota vzduchu. Takže popojedeš kousek od hotelu a je to mega podívaná. To ve městě nezažiješ.
5: Jo, to musí být tak hezký.
6: Jako je to boží, ale tak samozřejmě je to spousta dalšího. Koukněte na slevomat, to vás inspiruje. Já to teda dělám, jako. No,
5: tak nemusí to být přece jenom o cestování, že jo?
6: Jasně, párová masáž nebo klidně bungee jumping, hlavně nějak prostě využít ty prodloužený víkendy, že jo?
5: A taky si odpočiňte, to je jasná věc. To musíte zažít.
1: To musíte zažít. Se slevomatem na Hit Radio. Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Potisk, trička, byla bel, CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Macklemore a Ryan Lewis, Féte do Hitrádia City. Dámy a pánové, dneska je důležitý den. Znalci už rozhodně vědí. Dnes je den Star Wars. Taky je den, kdy většina z nás, kteří Star Wars na tom vyrůstali, tak se ráno podívali do kalendáře a zakřičeli May the Fourth be with you. Protože ano, to je prostě ta zásadní hláška, proto to taky celé připadá na 4. května. Jenom důležitá připomínka, hlavně asi pro vás, pánové, ale i pro faninky Star Wars. Pokud si najdete druhou polovičku, která vám oznámí, že to nikdy neviděla, nejdřív jí to pusťte. Fakt. Výborný test na lidi, teď už ATC a Around the World.

0: Gustavo Lima. Gustavo Lima v éteru Hitrádia City, krásné odpoledne. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek pondělí, zítra se opět slyšíme přesně v 15.00, čekají nás další nepoužitelní a spousta zábavy, nebojte se, i úterý bude skvělý. Do 18. hodiny, další hity. Čeká nás třeba nová Lady Gaga, k tomu taky Linkin Park nebo Luis Capaldi.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělá?

0: jsou občas bizár.
1: Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Tak co, našla jsi něco?
3: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
2: No jo, tady jich jako po dešti.
4: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
5: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
9: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
10: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Radio City.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobrý podvečer. Kbelská na výjezdu od Černáku a také Štěrboholská na úrovni Štěrbohol. Místa, kde se teď aktuálně zdržíte kolem čtvrt hodiny. Po pojíždění stále platí také na Pražském okruhu na úrovni Jesenice směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos se k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si pak zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny psali dnes odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Uložili tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Česko se zařadilo mezi země ve špičkově připraveným zdravotním týmem a ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží, popíše mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
8: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
2: Tým má celkem 38 členů. Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Informují o tom dnes rakouská média. Zadrženým má být slovenský rodák žijící v Rakousku. Podle jeho právního zástupce jde o bývalého zaměstnance německé firmy.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Večer a v noci většinou oblačno, zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech. Ojediněle také přehánky nebo bouřky. Hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě polojasná obloha. Ranní teploty 15 až 10 stupňů, na horách 1000 metrech kolem desítky. No a přes den většinou pod mrakem proměnlivá oblačnost, odpoledne zataženo, maxima 24 až 28 stupňů a v průběhu odpoledne nebo večera četnější přehánky.
9: A je to tady, po prodlouženém víkendu startuje tradičně hudební speciál Hit Radio Classic, tak doufám, že jste se těšili. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Tina Turner, Typical Male. Tímhle jsme se po víkendové pauze vrátili k hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. A až do 21 hodin vám budeme hrát jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. Pokud jste měli to štěstí a skutečně jste měli možnost si užít ten prodloužený víkend, tak chápu, že po těch třech dnech mohl být návrat do práce o trochu složitější. I tento týden ale máme dobré vyhlídky. On obecně je ten letošní rok na volno docela štědrý. Tak abyste se naladili na tu správnou vlnu a hodili se po tom pondělním šoku do pohody, nabízíme další jenom hity. Pro lepší náladu už je za chvíli Crazy Town, nejprve ale Farao s ikonickým hitem Temple of Love. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: slibovaná muzika. Na Hit Rádiu nám při pondělku dělali společnost Crazy Town. Takhle zněl rok 2000. Dnes už legendární písnička Crazy Town se objevila na desce The Gift of Game a dokonce se vyšplhala na první příčku té nejprestižnější světové hitparády Billboard Hot. Hrajeme hit za hitem, o ty další se postará třeba Taylor Dane, Tell It to My Heart, a nebo další velká vzpomínka. Over My Shoulder od projektu Mike and the Mechanics. Ani tohle si nenecháme pro sebe.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
5: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
6: No jaké bys chtěla?
5: No přece ty z Baumaxu.
6: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
5: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
9: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
16: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos, jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos, vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla možná trošku vzpomínka na čtvrteční večer, pokud jste si k večerním ohňům připálení čarodějnice vzali kytaru a zpěvník. Dost možná jste nalistovali taky stránku s písničkou Nad stádem koní od skupiny Buty. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který posloucháte právě teď. Speciál plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pečlivý výběr 80. 90. a hitu milenia. Ten další nás vrátí konkrétně do roku 1984. Americká zpěvačka Evelyn Thomas tehdy dobila celý svět hitem High Energy. To je taneční hymna 80., která vás zvedne ze židle. High.

0: fantastická hudební vzpomínka na skupinu Chumba Wamba. Tahle parta má na triku několik zásadních hitů. Time Bomb, Tap Thumping. A nebo právě tenhle, Top of the World. Skvělá fanouškovská věc. Ole, ole, ole, si budeme zpívat už 12. června. To je první zápas české reprezentace, která se po 20 letech vrátila na mistrovství světa ve fotbale. Do šampionátu vstoupíme duelem proti celku z Jižní Koreji. Ladíte Hit Radio Classic, dál vás budeme zásobovat tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Už za chvíli třeba klasika tanečních parketů retro diskotek. Tom Jones, Sex Bomb. Tohle na žádné dobré retro party prostě nesmí chybět. Tak třeba i takhle vám už za chvíli budeme hrát na Hit Radio.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Březová. Znáte legendární resort Březová? Březová.
4: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová.
3: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: je bez pochyby jeden z největších popových hitů osmdesátek. Konkrétně v roce 1987 jsme měli poprvé možnost slyšet Starship a jejich Nothing's Gonna Stop Us Now. Mimochodem, tahle záležitost se objevila taky ve filmu Manekín. To hodně pomohlo té písni k propagaci. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
0: To nejlepší z 80., 90. a milénia budeme hrát i v té další hodině, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí.

Tenhle hlas jste poznali, Michael Jackson s hitem Dirty Diana. Opět velké téma posledních dní. Tenhle hlas jste poznali, Michael Jackson s hitem Dirty Diana. Opět velké téma posledních dní.

0: Tak tohle byla klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrali Culture Beats, Pay No Mind. Za chvilku Bad Boys Blue, You're a Woman, tu písničku jsme poprvé slyšeli v roce 1985, v roce 98 pak udělali oficiální remix, ten pro vás playlistu máme nachystaný. Tak už za chvilku na Hit Radio.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
3: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
2: No, tak mi
3: no, tak jsi mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
4: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně.
3: Takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Naši snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.

That's what friends are for. Taky takhle zní pondělní Hit Radio. Na téhle písničce v roce 1985 pracovala hned řada velkých men. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder. Šlo o charitativní projekt. Výtěžek z prodejů singlu šel organizacím zaměřeným na výzkum a pomoc nemocným AIDS. V 80. letech to bylo velké téma. Úplně původní verze vznikla o 3 roky dříve. Elton John ji naspíval pro film Night Shift, tehdy ale nezaznamenala tak velký úspěch jako právě v roce 85. v rámci zmíněného charitativního projektu. Pokračujeme v nabídce těch nejlepších hitů. Alanis Morissette, You Outta Know.

0: Tohle vás nemohlo nechat v klidu. Scooter, další velká hudební vzpomínka na Hit Radio. Už za chvíli z dalších hitů, třeba Anaka, dáme si taky něco pěkně od podlahy z českých kluhů a hájů. Tohle je Večírek za koncem. Almost Unreal je zase písnička skupiny Roxette, tu pro vás taky máme nachystanou. I takhle vám do konce hodiny budeme hrát na Hit Radio. Dobrý večer.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, otevíráme další 60 minutovku toho nejlepšího z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám pravidelně ve všední dny od 18 do 21 hodin servírujeme to nejlepší z našeho archivu 80., 90. a milenia. Ale pozor, tento týden si milovníci retrohitů přijdou na své dvojnásob. Chystáme pro vás totiž další, ultimátní, těmi nejlepšími hity minulosti nabušený retro víkend. A protože třídenní, znamená to, že si vychutnáte prodlouženou jízdu. V sobotu a v neděli budou navíc vysílat naši kolegové z Hit Radio 90, které si můžete naladit online a nebo na dabu, a budou pro vás mít kromě těch nejlepších retro hitů taky zajímavá témata, která probírají v podcastu Vypalovačka. Takže program na závěr týdne je jasný. Prodloužený víkend slavíme pořádnou retro party. No.

0: Madonna nám teď nabídla paprsek světla. Ray of Light, skvělá věc, kterou jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Dobrý večer. Večer doslova našlapaný těmi nejlepšími hity 80., 90. a milenia. Takhle vám budeme hrát za chvíli legendární písnička Pala Habery a skupiny Team. Přidáme třeba ještě NU. Budete v té nejlepší společnosti. Hit Rádio.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.

Nivaris, tohle bylo hodně na pohodu. Enya hrála na Hit Radio. Tahle písnička má takovou zvláštní moc, možná až letní atmosféru, která vyzývá k nějaké té pěkně prosluněné dovolené u moře. Třeba už pomalu přemýšlíte, kam by to letos mohlo být, pokud tedy. Já zas přemýšlím, který hit hrát jako první. Máme tu totiž jeden větší než druhý, tak pojďme do Kanady. Za Chadem Krugerem, to je zpěvák skupiny Nickelback, on taky ale hodně produkuje jiné kapely a interprety a občas si vydá i nějakou tu solovku. To je třeba případ písničky Hero, kterou posíláme mezi vás.

0: Daryl Hall, John Oates, to je ta dvojice, která stojí za singlem Kiss on my list. Hráli jsme pro lepší náladu na Hit Radio a spoustu hitů pro vás máme nachystaných ještě do konce hodiny. Z domácí scény to bude skupina Lucie, z té zahraniční třeba Emma Bunton nebo tahle fantastická věc. Voyage, voyage, taky v tomhle rytmu vám budeme hrát v příštích minutách. Tohle vám věřím vyladí pondělí.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

To nejlepší z 80. 90. a milénia jsme vám hráli od 18 hodin a zase budeme hrát už zítra ve stejném čase. Tohle byl hudební speciál Hit Radio Classic. Díky, že jste u toho byli s námi. Na Hit Radio teď budou pokračovat další hity. Za malý okamžik Linkin Park, The Emptiness Machine, těšit se můžete taky na Lady Gagu, Always Remember Us This Way, no a do třetice třeba Damiano David, Born With A Broken Heart. To pro vás máme. Tak hezký večer.

0: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
1: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: up, this is Pink. Jason Derulo. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ratata, trička, ratata, rarara, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.

ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.